0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Maybe.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Ty oči promítnu ti na víčka pět. Bez tortu tmu, bez tortu.

0: Lala,
1: ne, máma.
0: Lala,
1: ne, řekni máma.
0: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
0: Lala!

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Na odpadky.

0: Jedno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.
10: Dobré ráno, já jsem Paula, budu s váma do 9 hodin. Před chvilkou jsme si hráli Rusty Cowboys a písničku Rust, potom The Saxophones a písnička Take My Fantasy a teď už Fuji Kaze, Shinouga Ewa.

6 hodin 21 minut posloucháte Rádio 1. Teď nám zahraje Jonathan Bree, Princess Chelsea a jejich novinka z minulého měsíce Part-Time Lover.

Dohrál nám Jonathan Brie a Princess Chelsea. Teď si zahráme Yvonne Ambre a Asafa Spectra a jejich song nazvaný 5, 4, 3, 2, 1.

Doznívají nám Drugstore Romeo's, teď už si pouštíme Suki Waterhouse a její novinkou When I Get Drunk, I Want You Boy.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin 40 minut, posloucháte Rádio 1, teď nám dohrál Hala a What is Love, Tell Me, Is It Easy. A teď už si pustíme moji srdcovku Jerryho Raffertyho a písničku Right Down the Line z roku 1978.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Máte chuť na ledu?

0: července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin 59 minut, právě nám dohral Doplemon a písnička Marinade. A teď už se můžete těšit na Nirvánu a záznam z živáku písnička Oh Me. Je to živák MTV Unplugged z roku 1999.

nahrávána Nirvana je 7 hodin 2 minuty. Následuje Topeka Clementine a písnička O cukare.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Je 7 hodin 13 minut, dohrává nám písnička Tom's Dinner od Susan Vega z roku 1984 v remixu od DNA, který vyšel v roce 1991. A ještě chvilku poplujeme na mojej nostalgické vlně. Já vám teď pustím písničku od Miguela Boseho z roku 2005, která u nás doma v tu dobu hrála prakticky nonstop a dejte mi vědět, můžete napsat do chatu, jak se vám líbí.

Teď si pustíme čerstvou českou novinku Dirty Depressa, Famous Words, vyšla na konci července.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

Je 7 hodin 32 minut, nám dohrává Chris Isaak, písnička Lie to Me, predtým Annika in the City a teď už Molly Lewis a písnička Crushed Velvet.

Dohrála nám Molly Lewis, omlouvám se za pauzu, zapomněla jsem si zapnout mikrofon. Teď už si poslechneme kapelu Eternity Again, kterou si můžete poslechnout už za necelý měsíc na festivalu Beseda. Tedy vám pustím písničku Plastic Box.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Reklama na Radio 1.

Je 7 hodin 45 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula, budu s váma do 9 hodin. A teď jsme poslouchali Dire Straits písničku Six Plate Knife a za chvilinku si pustíme Franka Antona Pola s písničkou Směry.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: 8 hodin a 9 minut nám dohrávají Lumerians a skladba Xulux z roku 2011.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu

Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Je 8 hodin a 17 minut, posloucháte Rádio 1, právě nám dohralo francouzské duo Polo and Pen se skladbou Dorothy a teď už si pustíme Vendredi sur Mer, L'Armagage.

původní písnička od Kylie Minogue. A teď si pustíme konečně Cocteau Twins, Pitch the Baby. Já jsem Paula, posloucháte Radio 1 a my se pomalu posouváme do poslední půl hodinky spolu. Mám pro vás ještě připravených pár písniček, moc se těším.

CD Nonstop. Za britským elektronickým projektem Catching Fly se skrývá už od počátku minulé dekády londýnský producent a DJ George King. Jeho druhý album Tides si vydal v roce 2024 a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Dohrává nám kapela Violet Eves. Je to italská kapela, která vznikla i zanikla v 80. letech. Tedy to byl song Listen Over the Ocean. A teď už si pustíme Velocedrol s jejich novinkou Beograd. Je z desky Freedom Colony. A z této desky je ve velké sedmé také song FC, za který můžete hlasovat a taky můžete zajít na křest novej desky ve čtvrtek v Praze na loď Tajemství. Tak teď už Velocedrol, Beograd.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin 44 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula. A tady to byla Kate Bush s písničkou Army Dreamers a teď nasleduje Lana Del Rey, Doing Time.

To byl Ice Cube s písničkou You Know How We Do It. Je 8 hodin 51 minut, posloucháte Rádio 1. Já jsem Paula a teď vám pustím Tiu Corin s písničkou Lotto.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Charivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin 59 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula. A tady to byla novinka od kapely Obligátně pomalý. A teď vám pustím Black Sabbath, Planet Caravan. Mějte se krásně.

Jmenuji se Zdeněk Hnyk a jako většinu střed v roce mezi 9. a 12. vybírám muziku z různých šuplíků. Třeba tohle jsou The James Gang. A jejich Funk 49.

A tohle je trošku návrat do historie. Moje oblíbení Nazaret. Hair of the dog. To je jako když si večer dáte o trochu víc, než jste měli, a pak to ráno musíte napravit.

0: Mr. McCafferty a jeho Nazareth, Hair of the Dog. To asi udělalo radost pod Ještěrem, aspoň teda doufám. Konkrétně Hvězdičce.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Reklama na Radio 1.
0: Trošku na tu domácí scénu, jak říkáme tady u nás v Rádiu 1 a počítáme v to i scénu slovenskou. Tohle jsou Corbin Dallas. Daj si pozor, čemu uveríš.

tohle je vypsaná fixa. Neurčité obavy.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Tohle je čerstvá věc z produkce Ší, Ší, Ší. A jmenuje se to Prism.

Lifetimes, tak se jmenovala tahle ta věc od The Bird and the Bee. Teď už The Last Dinner Party. The Feminine Urge, tak se jmenuje tahle ta věc.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Skipping Like a Stone. Tak se jmenuje tahle věc, na který se The Chemical Brothers podílel taky Mr. Beck.

Tak to byl Beck společně s The Chemical Brothers. Já jsem si teď vzpomněl, že už jsem strašný léta, řekl bych doslova léta, nehrál Beckův asi největší hit, kterým se tady u nás na Rádiu 1 etabloval řádově před 25 lety. Z alba Mellow Gold, Loser.

0: Dlužno dodat, že relativita času se tady v tom případě projevila velmi zásadně, protože těch 25 let, který jsem odhad, rozhodně není to správný číslo. Jo, kdybych řekl 35, to by bylo ono. A nebo tak nějak 32. Je to neuvěřitelný. Loser. Back.
1: Rádio 1. To žeru.
0: Předpokládám, že ani vás neminula virální záležitost minulého týdne, kdy dva mladí Rusové vylezli až na úplný nejvyšší vrchol antény mrakodrapu Empire State Building na New Yorkském Manhattanu, aby tam vyvěsili transparent, na kterém se psalo When the power of love beats the love of power, then the world will know peace. Když touha po lásce zvítězí nad touhou pomoci, pak zavládne na světě mír. Tenhle ten citát se připisuje obecně Jimi Hendrixovi, ale když jsem trochu zapátral, tak je mnohem starší, dokonce sahá až někdy do konce 19. století a připisuje se v originále britskému premiéru Williamu Gladstoneovi. Já bych jenom rád dodal, že kéž by se tím řídil třeba Vladimír Putin, že jo. Tak teď musím tím pádem nutně zahrát nějakého Jimi Hendrixe, třeba jeho ukolíbavku pro léto. Lullaby for Summer. Jimi Hendrix.

0: ještě k těm dvěma mlaďochům, co vylezli na ten Empire State Building, myslím si, že žádost o ruku na vrcholu tohoto slavného mrakodrapu se zapíše k jedním z nejdrsnějších nebo nejzajímavějších žádostí o ruku, který kdy vznikly.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
0: A je tady léto a s ním taky Mango Jerry.

0: Jenom málo písniček, teda aspoň mě evokuje léto, jako tahle ta věc In the Summertime, Mango Jerry.
1: Reklama Rádia 1. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Desátá hodina odbyla. Je tady kulturní servis Rádia 1 na středu 8. července 2026. V první části kulturního servisu tady máme rubriky festivaly, galerie a program Rádia 1. Festivaly. Landscape, to je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, prosím pěkně. A dál tu máme festival Knihovna na vlnách, který najdete na Avoid Floating Gallery. Teď galerie. Arto.to, galerie v Uhelném mlýně. Timo bude. The Chemistry Gallery, Pat Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V Doxu vystavuje Radka Bodževič, její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. V Rock Café kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, nebo 1 tedy v tomto případě asi. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie etc. Art, Jan Ambrůzek, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea, výstava Czech Press Photo. Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Trommel. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, Světla noci. A konečně tu novoměstská radnice, tam vystavuje Zdeněk Mézl, jeho výstava se jmenuje Odkaz starých mistrů. No a na Rádiu 1 v 18 hodin jackpot, v 19 vám pustíme pravidelný všednodenní CD nonstop, dneska Catching Flies a jejich album Tides. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 hodin pořad Po zavíračce. Druhá část kulturního servisu bude připravená jako každý den v 11 hodin a 40 minut. To budou rubriky koncerty a tančíny, filmy a repetice programu Rádia 1 a obě ty části v reprízách potom ve 13, respektive v 16 hodin a 15 minut.

0: Luku, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
1: A nech mě bejt.
0: Samílku, otevři, ty tam něco máš.
1: A nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
0: Samílku, otevři, ty tam něco máš.
1: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám.

0: Poradili jsme si Rádio 1.
1: A ještě jedna na rádiový téma. Tohle jsou The Hives. A jmenuje se to vtipně Rigor Mortis Radio.

a do třetice na téma rádio domácí The Roads. To se prostě jmenuje Radio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Dáš se praku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Reklama na Radio 1.

0: 10.29 a soutěžíme. Tahle soutěž se týká naší pravidelní letní akce Kurtulní léto. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července a 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotiční Horse Lords, londýnská raperka Lady Likes, Makeshift Art Bars Belfastu, pankáči Balaklava i Liturgy v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete například Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Mjaulau, Něco Něco nebo Taige. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Cafe, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u Big Beatu CZ. V téhle soutěži můžete vyhrát dva lístky na festival Beseda, což je samozřejmě základ. A potom taky voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected a praktický obal na jídlo od pod 7 kilo. Pozor, otázka zní. Na Besedě se letos představí pražská artrocková kapela Market, která loni vydala album s názvem Love Bombing. Jeden ze členů kapely vysílá taky na Rádiu 1. Jak se jmenuje? A mám tady na výběr ze tří možností. Za A to může být František Převorovský, za B to může být Jakub Šponer, anebo za C Tomáš Vondra. Jak se jmenuje člen pražské artrockové kapely Market, která zahraje na Besedě? Pozor, telefonní číslo do studia je 210-323-919 a vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Je zavěšeno. No a máme tady prvního volajícího, tak kdo pak je na lince Rádia 1, tady je Zdeněk.
1: Čau, tady Ondra.
0: Tak Ondro.
1: Tak já nevím, zkusím Jakub Šponer.
0: Hele, tentokrát se střelba od boku, jak to říkám já, vyplatila. Ano, je to Jakub Šponer.
1: Hezky,
0: čili možnost za B byla ta správná a ty jsi v tuhle chvíli už vítězem, jo?
1: Pecka, tak díky.
0: Tak mi vydrž chvilku na lince, prosím tě, jo?
1: Já sám, dobrá, hoď.

No a já ještě doplním, že v průběhu soutěže jste poslouchali nejen kapelu Market, který se to týkalo, jako ta soutěž, ale taky kapelu Balaklava, která teď dohrává písničku Simon Steals a Lot.

Tuhle sobotu vystoupí skvělý Wilkou v Durhamu v Severní Karolíně a já tam nebudu. A předpokládám, že tam zahrajou i tuhletu svoji hitovku Jesus etc.

0: Skvělá chicagská kapela Wilco a jejich Jesus etc.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Reklama na Radio 1.

0: J-A-M-C-O-D. A fakt netuším, co to znamená.
1: Arthouse Hejtmánek uvádí
2: Odvážné karlovarské bublinky.
3: Máme tady další díl karlovarských bublinek a dneska jsem tady odchytla v hotelu Thermal ve 12. patře, teda ne, že bych jako šla zrovna ve 12. patře, ale hotel Thermal jako hořiští patra je skvělá věc, jednak máte výhled zadarmo na Vary a jednak se tady dají dobře natáčet reportáže. Mám tady režisera Olma Omerzu, že tady vítám.
4: Počkej, týkáme se nebo
3: týkáme? Týkáme.
4: Já vím, že si týkáme, ale víš, jak je často jako, takový to, že často je to tak, že si s někým týkáš a pak máš rozhovor a řekne se, ale víš, teď si pro rozhovor budeme výkat. To závisí, jaký médium to je. Ale...
3: To dělá Česká televize, podle mě. V Rádiu 1, my se všichni týkáme.
4: Super. Díky za pozvání.
3: Olmo řekl, že teda neviděl tady zatím žádný film ve Varech. Jo, viděl jsi, ne, viděl jsi vlastně.
4: Viděl jsem jich víc a včera jsem viděl příběh dokumentárního filmu od Marka Kazince a zaměřený na 80, protože on udělal vlastně celou sérii těch filmů a vždycky zaměřená na nějakou dekádu. Je to taková eseistická přednáška, když znáte jeho filmy předošly, tak víte, co můžete čekat. A je to takový film složený s takovým jako asociativním způsobem z různých found footage jiných filmů. A to, co je skvělé, je, že po tom filmu najednou jsem měl pocit, že bych znovu chtěl vidět ty filmy, které už jsem viděl dávno nebo na škole, protože jsou to ty velké klasiky dokumentárního filmu. A to je vlastně to, co po některých filmech chcete.
3: Ty jako režisér, když koukáš na filmy, je to pro tebe třeba, že si říkáš, že tohle bych chtěl natočit, takhle bych to natočil jinak. Nebo jsem slyšela nějaký režiséři, že když třeba chystají film, tak nechtějí na nic koukat, aby je nic jako neovlivnilo.
4: Já jsem zjistil, že když jsem ve fázi, že připravuju film, třeba jako nevím, pár měsíců před natáčením, tak se mi strašně zúží vkus. A to není tím, že vůbec jako, že bych chtěl vlastně nebýt ovlivněný, protože naopak třeba jako koukám na jisté reference, jako na velmi nějaké konkrétní záležitosti, jak se někdo poradil jako natočit nějakou scénu tímto způsobem, nebo používal tyhle ty objektivy na kameře. Ale vlastně jakoby obecně, když jdu na festival a za dva měsíce točím, tak zjišťuju, že jakože vím, že ten film je dobrý, ale že vůbec nejsem schopný o něm přemýšlet, nebo že nejsem schopný do něj vstoupit, protože třeba je úplně na jiné straně ty kinematografie, než se teď v tu chvíli pochybuju já s tím novým projektem. A pak naopak, když ten film dotočím, tak se mi to strašidelně otevře a jsem strašně rád jako za všechny výjmy různých estetik.
3: Když šestkrát jedně do kina.
4: No, jako přesně, no. Jako třeba teď jsem zrovna ve fázi, kde naopak hrozně moc potřebuju zároveň tím, že já festival jako Karlovy Vary taky využívám hodně jakoby jakože schůzkuju.
3: Tak tobě Vary přinesly filmového hereckého parťáka, že tvůj poslední film Nevděčné bytosti, ve kterým hraje Barry Ward, který paradoxně asi 10 minut naspátek jsem vyšla z projekce z filmu, který on uváděl o jazzmenovi Billy Evansovi, tak tam na to vzpomínal před celým sálem, že tebe potkal před 2 lety ve Varech, za rok se spolu natočili film a tak teď je venku.
4: To je strašně hezký právě, že to jsou přesně takový ty náhody, které vás pak jako potkají zblížej.
3: A ty jsi jako Barryho jen tak potkal někde v Bokovce a řekli jste si, natočíme spolu film, nebo vás?
4: Barryho?
3: No.
4: My jsme byli v Porotě spolu.
3: Jo, tak tam jste se seznámili.
4: Jakoby většinou hezky fungují věci typu, ale že jste někde na nějakém festivalu delší dobu. Já se svýma filmama hodně jezdím a představuju ho.
3: Ty jsi měl ty Nevděční bytosti v San Sebastián. Já jsem měl nějaký video, jak vám tam tleská. Nejenom sál, ale i chodba. Jaký to byl pocit mít tam premiéru?
4: Byl strašně jakoby pěkný, že v podstatě třeba Vary mají taky jako brutálně obrovský ten velký sál v Thermalu. S tím, že v jako mnohem větší než na spousta festivalů. Ale třeba San Sebastián má ještě o něco větší, ještě je tam víc publikum v tom hlavním sálu, kde se promítají filmy z hlavní soutěže. Je to až tak jako trošku strašidelný vidět svůj film poprvé s tolika lidma. ještě sedíte trošku vejš, jako takže vlastně, nevím, jestli jsem se většinou času díval spíš na ten publikum pode mnou, než na ten film.
3: Koukáš na lidi, jak reagují, když se koukají na tvůj film?
4: Jo, protože to mě strašně zajímá vlastně, obzvlášť ze začátku.
3: Je to zajímavější někdy, já jsem včera byla na dokumentu o Báře Basikový a za mnou seděla paní Schillerová a mě to prostě nedalo, když se tam mluvilo o covidu, jako nesledovat její výraz, no, takhle moc se nebavilo.
4: Jo,
3: myslela, že
4: čekla. Si uměla poznat. Ale jsou lidé, co třeba já taky občas se mi něco líbí a lidé si myslí, že se mi nelíbilo a to jenom tím, že mimika jde jiným směrem než srdce.
3: Máš takovou poker face. No, a tak to

0: plátně, já jsem ho už viděl na plátně. A je to Kes od Kena Louče. A je to jeden z těch filmů. Protože to je v sekci Navrat k pramenům. A já mám doma i plakáty, vlastně ten originální karlovarský. Kamarád rozprodával plakáty, tak se vzpomněl na mě, že když to viděl tam, že to někde leželo v nějakém jako sklepu, že mám ten film hodně rád. A když jsem ho rozbalil, tak tam byla zalepená mouška, jako docela mouška, docela velká moucha vlastně. A když jsem ho rámoval, tak jsem tu mouchu tam nechal, takže mám
1: takový krásný
0: plakát. A nevím, nedostal.
1: Tak jo, tak díky moc a zase třeba za rok tady ve Varech.
0: Díky.
1: Třeba pošli nový film, který tady první
0: ještě příští rok, ne.
1: Tak to ten další.
0: Třeba.
1: Tak to je všechno z dnešních karlovarských bublinek.
2: Odvážné karlovarské bublinky.
3: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

We are waves. A věc nazvá Cave. Tak jsem si nějak vzpomněl při té předcházející věci na Depeche Mode a jejich ještě stále aktuální poslední album. Já vám zítra teď nabízím písničku People Are Good.

Like Your Title. Tak se jmenovala tahle ta věc od Rocket. Teď už off Montreal. When se to jmenuje.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se vraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku.
4: Jo, kam?

0: Hradčanském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Máte chuť

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Reklama na Radio 1.
2: A teď společně s Lenkou Vychodilovou vyrazíme na Slapy.

na mrzko.

0: přišel náš čas, že jsme tady už zas.
1: Technoparty končí a milý přítel, herec Tomáš Hanák.

0: Ty vlaštovko, to nám ten oheň ale dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
1: Ty vždycky slime.
0: Tak jo!
1: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

na mladý kolena můžou v míru poslouchat, jak na kolejích nohama někdo stírá rozum.

vlajka je naše hymna a ty jsi ji teďka zneuctil. To přece každej pozná.

nebo možná doba kamená českýho rapu, Lesík Hajdovský a manželé. A Ježák, album, na kterým najdete i tuhletu věc, která vzpomíná na krásné doby, kdy se jezdilo do Plzně na Portum. Začala mladým slavnost.

0: Kulturní servis.
1: ...11.41 a Fous, nejvyšší čas na druhou část kulturního servisu. Na dnešek, kterým je středa 8. července 2026. V druhé části kulturního servisu mám rubriky koncerty a tanční dny, filmy a program Rádia 1. Vzach z pubu v Plzni v 19 hodin vystoupí Znouzectnost. Jazz Dog 21 hodin Ma Basso Trio. Klub 007 Strahov 19 hodin Zeke a Garage Rattlesnakes. V Rock Café ve 20 hodin Lower Class Brats a taky SNAD a Problems. Teď filmy. Letní kino Gabriel Loci, 21.15 Forrest Gump. Letní kino Dlabačov, 21.15 Muž z Ria. Letní kino v klubovně Povaleč v 21 hodin Slepice. Kino Dlabačov 18.30 Scary Movie a ve 20.30 Přísahám, že za to nemůžu. V Meat Factory v 21.30 Herpa. Kino Aero 20.30 Frankenstein. Edison Film Hub 19 hodin Odvážná vajna a v 21.30 Leviticus. Kino pilotů 18.50 Michael a v 21.20 Leviticus. A kino Lucerna ve 20.30 Pozvání. No a ještě program Rádia 1. 18 hodin Jackpot, 19 CD Nonstop, Catching Flies, album Tides. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 Zátiší a od 22 hodin Po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy. Tu, co jsem čet teď, tu část kulturního servisu uslyšíte znovu v 16.15. První část už ve 13 v repríze a všechno je to i na stránkách Rádia 1. Tak kdybyste nerozuměli, neslyšeli anebo nepobrali, můžete hledat.

No a nám společně na vlnách rádia zbývá už jenom pár minut a pár písniček. Tohle jsou Silver Sun Pickups, The Wreckage.

0: Hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: A ještě jednou ahoj, teď už na rozloučenou. V 11 hodin na 53 minut se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk a... Je velmi pravděpodobný, že se příští týden neuslyšíme ve středu. Nebo to je jistý, jo? A ještě furt se může stát, že se místo té středy uslyšíme v pondělí. To záleží na tom, jak se domluvím s Žovkou. A jestli si to prohodíme. Jinak se mějte krásně, od mikrofonu Rádia 1 se loučí Zdeněk Hnyk a... Jak už jsem říkal, naslyšenou možná v pondělí, anebo v tom případě, že ne, tak potom následující středu bude dneška za 14 dní. Ahoj, užívejte léto, já budu taky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Máte chuť

0: července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Krásné poledne. Před chvilkou se rozloučil Zdeněk Hnyk a teď vás od mikrofonu Rádia 1 zdraví David Pomahač. Budu tu s váma až do 15. hodiny. Koukám, že během mojí směny budeme soutěžit. Tentokrát to bude soutěž Šarivary a ve 2 hodiny budeme mít rozhovor o letním kině Dlabačov s Markem Škarpou. Tak ať už posloucháte v Praze na 91,9 nebo v Plzni 97,5, Liberci 98,7 anebo Českých Budějovicích 100,2 anebo na internetu anebo pomocí služby DAB. Tak vítejte. Tohle je píseň, která mi od rána hraje v hlavě. Tak jsem si ji musel pustit. Doufám, že udělá radost i vám. Z Europa od YouTube.

Posloucháte Rádio 1, dohrál nám Jay Bernard, který s novým singlem ohlásil i turné a 16. ledna příštího roku vystoupí v pražské Cargo Gallery. A teď už se nám rozjela píseň Chance to Bleed od Kurta Villa, který přijede do Prahy také, a tentokrát to bude už po prázdninách hned 2. září v prostoru Archa Plus.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 jste slyšeli před chviličkou Aldous Harding, která v druhé polovině června odehrála moc pěkný koncert v Roxy. A tohle je Anna von Hauswolf ve spolupráci s Iggy Popem a píseň se jmenuje The Whole Woman. A pak se můžete těšit na jedničku v hitparádě Rádia 1. Arab Strap a skladba You.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

dohráli Bright Eyes, americká indie rocková kapela, která vydala v roce 2024 album Five Dice All Threes, a my jsme si hráli píseň Bells and Whistles. A teď se podíváme do Spojeného království, World News a hitovka Wrapped in Gold.

teď zůstaneme ještě ve Spojeném království, ale z Londýna se přesuneme do Manchesteru, odkud je Johnny Marr, bývalý kytarista The Smiths, Modest Mouse a tak dále. Tohle je píseň Hi Hello z jeho alba, které vyšlo v roce 2018 a jmenovalo se Gold Comet.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, ohlašovali jsme soutěž v průběhu mojí směny a teď je právě ten správný okamžik. A protože se bude jednat o ozvěny Karlovarského filmového festivalu, tak si budeme pod soutěží hrát klasika filmové hudby Ennia Morriconeho. Tahle skladba se jmenuje Sauna. Ozvěny 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu Charivari proběhnou od pondělí 13. do neděle 19. července v pražských aerokinech Aero, Světozor a Přítomnost a také v brněnském skalním letňáku Janáček. Program a více informací najdete na stránce charivari.cz. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a cenu získává ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí a výhrou jsou dvě vstupenky na projekci filmu Znenadání v pražském kině Světozor v pátek 17.7. v 19.45. A otázka pro dnešní den zní. V kolika kinech v Praze a Brně proběhne přehlídka Charivari? Tak volejte.

Hraje nám Ennio Morricone a my soutěžíme s ozvěnami Karlovarského filmového festivalu Charivari. A pokud jste dobře poslouchali anotaci, tak ta odpověď je velice jednoduchá. Otázka zní, v kolika kinech v Praze a Brně proběhne přehlídka Charivari.

ještě jednou zopakuji, že výhrou jsou dvě vstupenky na projekci filmu Znenadání v pražském kině Světozor, které proběhne v pátek 17. července ve 7:45 večer. Otázka i odpověď jsou velmi jednoduché, tak se nebojte zavolat.

Tak ještě dám poslední šanci. Ty projekce proběhnou v kině Aero Světozor Přítomnost a brněnském skalním letňáku Janáček. A otázka zní, v kolika kinech v Praze a Brně proběhne přehlídka Charivari.

0: Haló, haló, tady Rádio 1.
1: Zdravím, tady Amélie. Je to ve čtyřech kinech.
0: Je to ve čtyřech kinech, Amélie, tak já gratuluju.
1: Výborně, děkuji.
0: To je krása. Asi chvilku trvalo, než jste se k nám dovolala. Tak výhrou jsou tedy dvě vstupenky na projekci filmu Znenadání v pražském kině Světozor. A vydrž mi na drátě, řekneme si podrobnosti.
1: Super, díky moc.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Drahákejt. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Blíží se 13. hodina, která bude za 15 vteřin, tak si řekněme, že před chviličkou nám dohrál single, který dohromady vytvořila Imogen Heap s Johnem Hopkinsem a jmenoval se Reckoning a vyšel 1. července, tedy hned první prázdninový den. A pojďme tedy na kulturní servis. Dneska je středa 8. července. Svátek mají Nory, tak posíláme všechno nejlepší k svátku z Rádia 1 a pojďme už na akce. Máme tu dva festivaly a potom přehled galerií a výstav, kam můžete jít. Tak první festival je Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Pak je tu festival Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. A teď pojďme na výstavy. Artoto Galerie v Uhelném mlýně má výstavu Timo Bude. Chemistry Gallery Bad Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus máj. V Doxu Radka Bodřivič a výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Pro kafe vystavuje kolektiv autorů a výstava dostala název Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie etc. Art, Jan Ambrus, výstava se jmenuje O kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné a jmenuje se Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Karpuchina galerie, Natárie Pejchlová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl a výstava dostala název Troml. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. A v Novoměstské radnici Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. V 15 hodin mě ve studiu Rádia 1 vystřídá Josef Hradílek. A potom se můžete těšit v 18 hodin na pořad Jackpot, v 19 hodin CD non-stop, dneska Catching Flies a album Tides. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 hodin Zátiší a v 10 večer se můžete těšit na pořad Po zavíračce. Podrobnosti samozřejmě na webu Rádia 1. Teď budeme pokračovat v trochu tanečnějším rytmu, který jsme začali s Imogen Heap a Johnem Hopkinsem. Tohle jsou Extraveld a Jimmy Jules Clapland. Pak se můžete těšit na Trenta Millera, Moon, anebo

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
2: Tak doufám, že také posloucháte jenom rádio jedna. Před chviličkou jste slyšeli kulturní léto s festivalem Beseda a jednou z vystupujících je také Athena Chlebová, která před chviličkou dohrála a byla to skladba Znova do třetího patra. A teď další vystupující z Besedy, Lady Likes ve spolupráci s Bambi, a tenhle track se jmenuje Wicked Game.

0: 15. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů. Za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Philip Johann Timm, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A my si teď z Hitparády Rádia 1 zahrajeme dvojici Mint Julep a jejich skladbu Next Life. Pak se můžete těšit na Slow Dive Sugar for the Pill. A pak už se pomaličku budeme blížit ke 14. hodině, kdy nás navštíví Marek Škarpa a bude nám povídat o programu letního kina Dlabačov.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak je 14 hodin, posloucháte Rádio 1 a jak jsme avizovali, máme tu rozhovor o programu letního kina Tlavačov a já ve studiu vítám Marka Škarpa. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Počkejte, já jsem tady... Aha, pardon. Teď
2: jsem na jiném mikrofonu.
0: Teďka, já jsem vám zapnul jinou šavli, tak už je to všechno správně.
2: Já zdravím posluchače Rádia 1, naše věrné diváky.
0: Marku, já jsem se dočetl, že už čtvrtým rokem připravujete letní kino v Tlavačově.
2: My dokonce to letní kino děláme už 6 let, protože 2 roky předtím jsme dělali letní kino u Keplera známé, které po 2 letech jsme opustili, tak v závorce řeknu s úlevou, protože tam to nebylo jednoduché po té organizační a technické stránce. A my jsme si udělali sobecky své vlastní letní kino přímo před vstupem do našeho kina Tlavačov, což je u hotelu Pyramida, takže teď tam promítáme a koukají na nás hoteloví hosté z oken a nájemníci z protějšího činžáku si stěžují, že sice vidí film, ale neslyší ho, což nám hraje do not, protože naštěstí se nám tam zatím nevylíhl žádný stěžovatel typu toho, který zavřel kasárna Karlín, takže...
0: Tak to je pro vás dobře, to
2: vám gratuluju. Pro nás je to dobře, takže v podstatě čtvrtým rokem jedeme tohle naše vlastní letní kino, kde máme úplně volné ruce, co se týče toho programování.
0: No a vy máte takovou specialitu, že vy to vždycky zabalíte do několika takových dramaturgických kousků nebo skupin, nebo jak
2: přesně
0: to říct.
2: Přesně tak. Já jsem trošku ujetej na filmový festivaly, takže jsem si řekl, že si uděláme takový celoletní filmový festival, když už to letní kino promítáme, tak aby to mělo smysl, tak se snažíme nenaházet tam jenom ty populární filmy, ale naopak udělat takové nějaké dramaturgické sekce a okruhy a kolem toho točíme celý ten program. Vždycky se tam snažíme dávat nějaké řekněme retrospektivy režisérů, herců i scénaristů, pak samozřejmě nějaké žánrové okruhy a tak podobně a zároveň se snažíme do letního kina vrátit takové ty filmy, které podle mě do letních kin patří, takové ty letní zábavy, které lidé byli zvyklí v letních kinech vídat už v dávných dobách, v takové té největší éře letňáků, kdy se u všech větších měst stavila velká letní kina a promítali se tam Fantomasové a Indiana Jonesové a Vinnetou a podobné filmy, takže my každý rok vrátíme něco takového. Letos jsme se rozhodli, že to padne na Belmonda, protože kdo jiný patří na velké plátno letního kina než Jean-Paul Belmondo, takže hrajeme takové ty jeho akční dobrodružné komedie, všechny ty muže z Ria, Hongkongu a Acapulca, samozřejmě Zvíře, Velký šéf a podobně a to je zároveň jeden z těch programových okruhů, který tam máme. Dalším takovým jménem, už jsem řekl, že se hráli Indiana Jonesové, my budeme letos hrát v takové ty hlavní základní rané filmy Stevena Spielberga, takže pojedeme už od Čelistí přes Blízká setkání třetího druhu, hrajeme jeho méně známou komedii akční válečnou 1942 a samozřejmě nás pak čeká taková ta nejznámější trilogie Indiana Jonese, což samozřejmě jsou Dobyvatele ztracené archy, Indiana Jonesa, Chrám zkázy a Indiana Jonesa, Poslední křížová výprava. Ty poslední filmy dva já nepovažuju, že bychom měli promítat a dokonce si myslím, že poslední filmy Stevena Spielberga, včetně toho aktuálního, který je v kinech, tak ty neměly spatřit světlo světa, protože po nich zůstává taková trošku pachuť na jazyku, když si člověk uvědomí to stárnutí toho umělce a trošku rozloučení se s tou dobou, že si s tou dobou už moc nerozumí.
0: No já když jsem si četl ten program, tak jsem zaplesal, protože samozřejmě jsem velký fanoušek Belmonda i vlastně Indiana Jonese a těchto filmů. No a pak je tu další věc, která mi udělala velkou radost, protože já mám velmi rád Finsko, rád tam jezdím, mám tam kamarády a vy budete mít takovou retrospektivu Akiho Kaurismäkiho.
2: Máme Akiho Kaurismäkiho, samozřejmě nemáme všechny jeho filmy, protože on je neobyčejně plodný režisér, on některé roky točí dokonce 2 filmy a samozřejmě od těch 80. let jede každý rok nějaký film. My jsme se snažili z toho vyzobat takové ty jeho filmy, které jsou považovány za nejlepší v jeho tvorbě. Teď jsme odehráli včera Leningradští kovbojové, obývají Ameriku, čekají nás samozřejmě Leningradští kovbojové, potkávají Mojžíše, ale máme tam i filmy z té jeho, řekněme, dramatičtější tvorby, i když u něj je to otázka, protože všechny jeho filmy mají zároveň v sobě takový jako komediální prvek. My budeme promítat, jestli se nepletu, Stíny v ráji, máme Hamlet podniká, Najal jsem si vraha, což jsou takové ty devadesátkové jeho filmy, které obletěly všechny festivaly, a my ho budeme hrát celé léto, to znamená v červenci i v srpnu, takže diváci se dočkají od Kaurismäkiho celkem 8 filmů a musím říct, že to tak nějak krásně funguje s tím létem, protože ty jeho filmy jsou velice zvláštní v tom humoru a velice zvláštní v té atmosféře a jsou takové pomalejší, meditativní. Někdy ty dialogy začínají třeba až na 10. minutě a dalších 10 minut tam zase nikdo nic neřekne, ale fungují, protože teď jsme hráli ty Leningradské kovboje, což je trošku výjimka v tého tvorbě, je to hudební film zároveň, ale zároveň jsou tam dlouhé pasáže, kdy se tam skoro nemluví, ale vy se o to prostě bavíte jenom tím, co on ukazuje na té kameře, jak se herci tváří a jak ten film si sám sobě protiřečí v tom, co to má být a co ve finále z toho vzejde. Takže Aki Kaurismäki samozřejmě je dalším takovým programovým tahákem to.

0: film Sunset Boulevard, Pojistka smrti a podobně, což jsou takové filmy od roku 45 do roku 55, kdy ten žánr tohle desetiletí panoval tomu žánru toho kriminálního filmu, a jsou to skvělé filmy, protože jednak byly výborně napsané, výborně obsazené a výborně zrežírované. V podstatě se tam ustanovoval takový ten filmový jazyk thrilleru, tak jak ho známe dneska a jak ho převzal později například Alfred Hitchcock a později i další tvůrci. Z českých tvůrců Miloš Macourek. My samozřejmě každý rok hrajeme nějaké české komedie a já vždycky hledám cestu, jak se k té české komedii dostat, a letos jsem si řekl, každý rok dáváme nějakého režiséra, dávali jsme samozřejmě filmy Oldřicha Lipského, dávali jsme filmy Václava Vorlíčka. Letos jsem si řekl, dáme prostor scenaristům a samozřejmě logicky ta volba padla na Miloše Macourka, který má na svědomí ty nejlepší české komedie těch 70. a začátku 80. let. Jak všichni ví, tak on je podepsaný například pod filmem Kdo chce zabít Jesse, nebo například velice zvláštním filmu natočeném pospátku Happy End. Čeká nás komedie Zabil jsem Einsteina, pánové a podobně. A poslední bombonek, japonské horory. Japonské horory jsou velmi zvláštní, velice psychedelické, bych řekl, zvláštně natáčené, zvláštně vyprávěné, děsivé nejen v tom, co ukazují, ale i v takových těch podtónech celého toho děje, a zároveň jsou pro nás exotické, a tak jsme tak trošku pročesali japonský horor a vybrali jsme filmy už od 60. 70. let. Začínáme hororem, který se jmenuje Hausu, neboli House, což je japonský horor přesně tady z toho ranku těch velice podivných hororů, které ukazují různé obrazy, kterým zpočátku nerozumíte, a pak se vám to krásně začne skládat. Budeme hrát původní horor Ring, což byl film, který později udělali remake Američané, ale zdaleka nedosáhli toho děsu toho původního hororu. Ale čeká nás například i legendární a kultovní Tetsuo Iron Man, což je horor o muži, který se postupně mění v takovou, řekněme, kovové monstrum a vraždí lidi. A vznikla z toho celá série, vznikl z toho i kreslený komiks, takže tenhle ten horor černobílý mimochodem také stojí za to vidět. A skončíme tam takovým poměrně moderním japonským hororem, který se jmenuje One Cut of Death, což je hororová komedie, a která je o tom, že tvůrci natáčejí horor a vy vidíte v prvních 20 minutách ten horor, jak oni natočili, pak vidíte dalších 20 minut, vidíte úplně stejný horor, ale vidíte jeho přípravy a vymýšlení a jak všechno mělo být skvělé a mělo to krásně fungovat, a ve třetí části filmu vidíte znovu stejný horor, ale vidíte to natáčení, které se totálně pokazilo, a vy vlastně teprve na konci pochopíte, že to, co jste viděli na začátku, je jenom výsledek improvizace, náhody a zmatků, které probíhaly na tom place, a ten film je úžasný v tom, jak dokázal třikrát ukázat stejný film, ale po každé z jiného úhlu.
1: No to zní velmi zajímavě. Jak se vlastně letní kino nebo pořádání těchto projekcí venku vypořádává s výkyvy počasí?
0: No, my se vypořádáváme velice jednoduše, protože doslova sedíme u dveří do našeho kina, takže ve chvíli, kdy je samozřejmě špatná předpověď, tak jako čekáme do poslední chvíle, jestli kino budeme venku stavět, protože my musíme samozřejmě postavit plátno, nanosit židle, přivést techniku, zapojit to všechno. To zabere nějaký čas, a ve chvíli, kdy tohle děláte, tak si musíte být jistí, že to za 15 minut nebudete rozebírat a utíkat před deště. Samozřejmě zkušenost dělá to, co dělá. My jsme zažili takový nápor větru během 10 minut po začátku promítání, kdy já jsem dělal dramaturgický úvod k filmu, a ve chvíli, kdy jsem řekl, také nám možná zaprší a možná zafouká vítra, strhne nám plátno, tak tu chvíli narazila bouřka do plátna a to plátno mi spadlo doslova na hlavu a padalo do diváků, takže diváci vyskočili a drželi plátno, zbyli diváci utíkali a já jsem jenom tak jako periferně viděl, jak proudy deště tečou přímo do projektoru za 100 tisíc. Takže po tomhle zážitku už jsme velice opatrní a já v podstatě celé léto nedělám nic jiného, než koukám na 5 počasových aplikací v telefonu. Každá ukazuje samozřejmě něco jiného a já se musím tak nějak včas, řekněme hodinu před promítáním, rozhodnout, jestli

0: budeme venku nebo budeme promítat uvnitř v kavárně kina Dlabačov, protože my samozřejmě do toho máme normální provoz našeho kina, břevnovského kina Dlabačov, takže v sále nám jede proti tomu normální film, takže musíme promítat v kavárně, což ale nevadí, protože to má zase trošku jinou atmosféru.
1: No tak to byly úplně vyčerpávající informace, já vám za ně děkuju.
0: Já ještě řeknu jednu informaci a to je poslední záležitost. Promítáme od úterý do soboty a promítáme vždycky ve čtvrt na 10. Je to samozřejmě Praha 6, břevno v přímou hotelu Pyramida, pokud znáte tento zrůdný hotel, myslím stavbu. Ale my máme i druhé letní kino a to se jmenuje letní kino Gabriel a to najdete zase na Pražském Smíchově přímo v areálu bývalého kláštera svatého Gabriela a tam promítáme ve středu a v neděli, protože my se nechceme v létě nudit.
1: Dobře, tak moc krát děkuju, to byly opravdu vyčerpávající informace a vy se určitě koukněte na stránky dlabačov.cz a nebo kinogabriel.cz, ať máte o programu ten nejlepší přehled. Děkuju Marku Škarpovi.
0: Já také moc děkuju.
1: Mějte se hezky a ať vás to počasí spíš těší, než provází.
0: A choďte do kina, kina to potřebují jako prase drbání.
1: Děkujeme.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
3: Máte chuť na ledový hit?

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věst Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, dohráli nám Nothing, Purple Strings, teď už Puma Blue a skladba Desire. A pro úplnost ještě dodávám, že předtím jste slyšeli Baxter Dureyho anebo Emily Cocal, North American Scum, společná cover píseň od LCD Sound System s Mio Folic. Za chvilku nás čekají novinky ve velké sedmě Rádia 1.

Při vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Noc jedne na sklonku, volám ti, že zhoří.
2: My si pro dnešek z novinek ve Velké sedmě Rádia 1 pustíme Terezu Hrabíny a píseň Jiný jméno na zvonku. Pak se můžete těšit na Placebo, Follow the Cops Back Home.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak to byly The Cure a píseň All I Ever Am. A ode mě vás čekají ještě dvě. Teď právě začíná Peter Gabriel, Been Undone v Dark Side Mixu a moje dnešní selekce bude ukončena PJ Harvey a jejím novým singlem Voyager. Právě jsem dopsal tracklist, na který se můžete podívat na stránkách Rádia 1. Doufám, že se vám moje vysílání líbilo. Za chvilku vás přijde potěšit Josef Hradílek. Vy se mějte moc hezky a uslyšíme se zase brzy. Papa. Yes, I've been undone by the emptiest hole. As I search for a soul, I've been undone.

0: 13. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční odpoledne vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Radílek. Jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin. Máme 8. července, svátek má Nora, všechno nejlepší všem Norám.

Na dnešek jsem si pro vás připravil řadu skvělých novinek, nějaký starší věcí a taky řadu tracků od umělců, který vystoupí na letošním ročníku Creepy TP Festival, který se odehraje tento týden, tento víkend poprvé v Praze, ne v Kutné Hoře. Takže to dneska bude takový trošku creepkový speciál. No a kromě hudby se můžete těšit také například na rozhovor se Zdeňkem Neuserem o letošním ročníku festivalu Beseda, a to v 17.00. Tak přeji příjemný poslech, právě nám hrají Casino vs. Japan, It's Very Sunny.

Jako další si dáme píseň s názvem July, vzhledem k tomu, že tohle je moje první červencové letošní vysílání. Jonathan Leandor 96 alias Young Lean a producent Frederick Valentin z jejich společného alba Sugar World, které vyšlo v roce 2023. Švédsko-dánská spolupráce.

To byl britský rapper, hudebník Lancer, věc s názvem Thread. Teď se podíváme do tuzemských vod. Track 1 z projektu Ashes to Bloom, to je takový audiovizuální projekt, který vznikl jako bakalářská práce umělce Lukáše Skály. Obsahuje 3 tracky, ten soundtrack, na kterých se podíleli mladí tuzemští umělci jako Tokyo Drift, Floorball, Media Service, MTMX Boy, nebo konkrétně tady na tomhle tracku Chabala Ciga a producent Arty.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Reklama na Radio 1.

A následuje londýnský rapper Jadeci, který letos před týdnem vydal nový album s názvem Holy Grove. Pustíme si track s názvem Lemon Cherry, na kterém hostuje rapperka John Glacier.

Jak jsem říkal v úvodu dnešního vysílání, dneska si představíme řadu umělců projektu, které vystoupí na letošním ročníku Creepy TP, který se poprvé odehraje mimo Kutnou Horu, a to v Praze na ostrově Štvanice tento víkend v klubech Fuchs 2, Bike Jesus a venku. Creepy TP je vlastně taková mezinárodní přehlídka současný avantgardní alternativní hudby. A letošní line-up je opravdu nabitý, ostatně jako vždy. Tak si dneska představíme pár těch jmen. A jako první si pustíme tady projekt Patch Plus, A Perfect Day.

Frank Ocean Knight z alba Blonde, dnes již ikonického alba, které letos letě oslaví 20 let od vydání, neuvěřitelných 20 let. Pardon, 10 let.

0: never change. Promise you won't stay the same. A promise don't mean anything. I just hope that you feel the same.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Packs Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
3: Jedním z mnoha mladých tuzemských projektů, který vystoupí na letošním festivalu Beseda Big Beatu, nebo zkráceně Beseda, je mladá shoegazová kapela Eternity Again. V jejímž čele stojí písničkářka hudebnice Barbora Čihák. Tohle je jejich single s názvem Plastic Box z loňského alba Prophecy. Skvělý album, doporučuji k poslechu a rozhodně doporučuji navštívit naživo nějaký koncert.

si pustíme další tuzemskou skvělou kytarovou kapelu Velce Troll, Life is Golden Chain, z jejich nového alba Freedom Colony. Ti teda nezahrajou na Besedě, ale za to zahrají zítra na Lodi Tajemství na Pražské náplavce, kde pokřtí právě své nové album, ze kterého si hrajeme teď track s názvem Life is Golden Chain.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: Před chvílí nám dohrál Tim Presley alias White Fence, So Beautiful. A tohle krásná novinka od Carly Del Forno, Under the Covers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Trafíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další.

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
2: Reklama na Radio 1.

čas. Před chvíli dohrála skladba s názvem 2006 od francouzského producenta, hudebníka, který se říká Détente. A teď tuzemská novinka, mladý rapper, hudebník Dirty The Pressa a jeho kamarád, producent Arty, vydali skvělý nový album Bring Back The Water Back To The Valley. A tohle otvírá k Son Of A God, Break A Bone. A pokud je chcete vidět naživo, tak můžete právě na festivalu Creepy Teepee tento víkend.

Další zajímavé jméno, které vystoupí na letošním Creepku, bude hudebnice z Kanady, která si říká Oury. Tohle je píseň s názvem Behave.

0: z Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme tady další díl karlovarských bublinek a dneska jsem tady odchytla v hotelu Thermal ve 12. patře, teda ne, že bych jako šla zrovna ve 12. patře, ale hotel Thermal jako hořiští patra je skvělá věc, jednak máte výhled zadarmo na Vary a jednak se tady dají dobře natáčet reportáže. Mám tady režisera Olma Omerzu, tě tady vítám.
3: Počkej, týkáme se nebo
2: týkáme? Týkáme si, týkáme.
3: Já vím, že si týkáme, ale víš, jak je často jako, takový že to, že často je to tak, že si s někým týkáš a pak máš rozhovor a řekne se, ale víš, teď si pro rozhovor budeme říkat. Závisí, jaký médium to je. Ale...
2: To dělá Česká televize. Jo, v Rádiu 1, my se všichni týkáme.
3: Super. Díky za pozvání.
2: Olmo řekl, že teda neviděl tady zatím žádný film ve Varech. Jo, viděl jsi, viděl jsi vlastně.
3: Viděl jsem jich víc a včera jsem viděl příběh dokumentárního filmu od Marka Kazince a zaměřený na 80, protože on udělal vlastně celou sérii těch filmů a vždycky zaměřená na nějakou dekádu. Je to taková esejistická přednáška, když znáte jeho filmy předošly, tak víte, co můžete čekat. A je to takový film složený s takovým jako asociativním způsobem z různých found footage jiných filmů. A to, co je skvělé, je, že po tom filmu najednou jsem měl pocit, že bych znovu chtěl vidět ty filmy, které už jsem viděl dávno nebo na škole, protože jsou to ty velké klasiky dokumentárního filmu. A to je vlastně to, co po některých filmech chcete.
2: No, ty jako režisér, když koukáš na filmy, je to pro tebe třeba, že si říkáš, ježiš, tohle bych chtěl natočit, takhle bych to natočil jinak. Nebo jsem slyšela nějaký režiséři, že když třeba chystají film, tak nechtějí na nic koukat, aby je nic jako neovlivnilo.
3: Já jsem zjistil, že když jsem ve fázi, že připravuju film, třeba jako nevím, pár měsíců před natáčením, tak se mi strašně zúží vkus. A to není tím, že vůbec jako, že bych chtěl vlastně nebyt ovlivněný, protože naopak třeba jako koukám na jisté reference, jako na velmi nějaké konkrétní záležitosti, jak se někdo poradil jako natočit nějakou scénu tímto způsobem, nebo používal tyhle ty objektivy na kameře. Ale vlastně jakoby obecně, když jdu na festival a za dva měsíce točím, tak zjišťuju, že jakože vím, že ten film je dobrý, ale že vůbec nejsem schopný o něm přemýšlet, nebo že nejsem schopný do něj vstoupit, protože třeba je úplně na jiné straně ty kinematografie, než se teď v tu chvíli pochybuju já s tím novým projektem. A pak, naopak, když ten film dotočím, tak se mi to strašidelně otevře a jsem strašně rád jako za všechny výjmy různých estetik.
2: Chodíš šestkrát týdně do kina.
3: No, jako přesně, no. Jako třeba teď jsem zrovna ve fázi, kde naopak hrozně moc potřebuju zároveň tím, že já festival jako Karlovy Vary taky využívám hodně jakoby jakože schůzkuju.
2: Tak tobě Vary přinesly filmového hereckého parťáka, že tvůj poslední film Nevděčné bytosti, ve který hraje Barry Ward, který paradoxně asi 10 minut naspátek jsem vyšla z projekce z filmu, který on uváděl o jazzmanovi Billy Evansovi, tak tam na to vzpomíná před celým sálem, že tebe potkal před 2 lety ve Varech, za rok jste spolu natočili film a tak teď je venku.
3: To je strašně hezký právě, že to jsou přesně takový ty náhody, které vás pak jako potkají zblížej.
2: A ty jsi jako Barryho jen tak potkal někde v Bokovce a řekli jste si, natočíme spolu film nebo vás?
3: Barryho? No. My jsme byli v porotě spolu.
2: Jo, aha, tak tam jste se seznámili.
3: Jakoby většinou hezky fungujou věci typu, ale že jste někdy na nějakém festivalu delší dobu. Já se svýma filmama hodně jezdím a představuju ho.
2: Ty jsi měl ty Nevděční bytosti v San Sebastián. Já jsem měl nějaký video, jak vám tam tleská. Nejenom sál, ale i chodba. Jaký to byl pocit mít tam premiéru?
3: Byl strašně jakoby pěkný, že v podstatě třeba Vary mají taky jako brutálně obrovský ten velký sál v Thermalu. S tím, že v jako mnohem větší než na spousta festivalů. Ale třeba San Sebastián má ještě o něco větší, ještě je tam víc publikum v tom hlavním sálu, kde se promítají filmy z hlavní soutěže. Je to až tak jako trošku strašidelný vidět svůj film poprvé s tolika lidma. Ještě sedíte trošku vejš, jako takže vlastně, nevím, jestli jsem se většinou času díval spíš na ten publikum pode mnou, než na ten film.
2: Koukáš na lidi, jak reagují, když se koukají na tvůj film?
3: Jo, protože to mě strašně zajímá vlastně, obzvlášť ze začátku.
2: Je to zajímavější někdy, já jsem včera byla na dokumentu o Báře Basíkové a za mnou seděla paní Schillerová a mě to prostě nedalo, když se tam mluvilo o covidu, jako nesledovat její její výraz, no takhle moc se nebavilo.
3: Jo, myslela, že čekla... si uměla poznat. Ale jsou lidé, co třeba já jí taky občas se mi něco líbí a lidé si myslí, že se mi nelíbilo a to jenom tím, že mimika jde jiným směrem než srdce.
2: Máš takovou poker face. Máš takovou poker face. No, a tak to máš dobrý, že tvý filmy vlastně je, poslední je trošku jako komedie. Já jsem byla na premiéře, tam se lidi hodně smáli. Já bych se asi jako bala, když bych nějak komediální scény, že se jako lidi třeba nebudou smát v tom sále.
3: No to je asi docela fail, když člověk dělá jako film a pracuje s humorem a ten humor se nedostane k publiku.
2: No a ty jsi říkal, že teď máš jako období života, že hodně nakoukáváš filmy. Je něco, co tě opravdu jako zaujmulo, mimo třeba i Varský festival?
3: Právě včera jsem se nemohl dostat na projekci filmu, kterého mám strašně rád. Jako naštěstí kamarádu mi řekl, jako, že to musí vidět na plátně. Já jsem ho už viděl na plátně. A je to Cass od Kena Loacha. A je to jeden z těch filmů. Protože to je v sekci Navrat pramenům. A já mám doma i plakáty, vlastně ten originální karlovarský. Kamarád rozprodával plakáty, tak on se vzpomněl na mě, že když to viděl tam, že to někde leželo v nějakém jako sklepu, že mám ten film hodně rád. A když jsem ho rozbalil, tak tam byla zalepená mouška, jako docela mouška, docela velká moucha vlastně. A když jsem ho rámoval, tak jsem tu mouchu tam nechal, takže mám
2: takový krásný plakát.
3: A nevím, nedostal.
2: Tak jo, tak díky moc a zase třeba za rok tady ve Varech.
3: Díky.
2: Třeba počkej nový film, který tady bude v
3: ještě příští rok, ne.
2: Tak to ten další.
3: Třeba.
2: Tak to je všechno z dnešních karlovarských bublinek.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Karlových Varech se taky promítá český, kultovní český film Šepty, od jehož vydání uplynulo 30 let. A u té příležitosti se na festivalu odehraje, nebo odehrál, teď nevím, i koncert kapely Color Factory, která se postarala o soundtrack tomu filmu, a jejich členové jsou například David Volenec, Jan Čechtický a řada dalších. Myslím si, že tam nezahrajou v kompletní sestavě původní, ale v nějaký sestavě tam zahrajou.

Dalším z vystupujících na festivalu Creepy TP tento víkend bude americká hudebnice Helen Sun. Tohle je její hit Shiny Kindness.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, před chvílí odbylo 16:15 hodin, dnes máme 8. července, středa, svátek má Nora, všechno nejlepší všem Norám. No a to, že je 16:15, znamená, že nastal čas na další várku kulturního servisu dnešního. Podíváme se na koncerty, filmy a ostatní. Začneme koncerty. Zex Pub v Plzni 19:00, Znouzecnost, Jazz Dog 21:00, Mabaso Trio, Klub 007 na Strahově 19:00, Zeke Garage Rattlesnakes, Rock Café 20:00, Lower Class Brats plus SNAD plus Problems. Tak, a co máme v sekci? Filmy, letní kino Gabriel Loci 21:15, Forrest Gump, letní kino Dlabačov 21:15, Muž z Ria, letní kino v klubovně Povaleč 21:00, Slepice, kino Dlabačov 18:30, Scary Movie a 20:30, Přísahám, že za to nemůžu. V kině Meat Factory 21:30, Ferpa, kino Aero 20:30, Frankenstein, Edison Film Hub 19:00, Odvážná Vejna 21:30, Leviticus, kino Pilotů 18:50, Michael a 21:20, Leviticus a v kině Lucerna 20:30, Pozvání. No a jaké máme odpoledne a večer na Rádiu 1 v případě, že budete, máte v plánu být naladěni. Já jsem tu s vámi dnes do 18 hodin, vystřídal jsem legendu Davida Pomahače, který měl skvělý set od 12 do 15. No a po mně od 18 pořád Jackpot, v 19 hodin CD Nonstop, Sketching Flies a album Tides, ve 20:00 Call It Anything, ve 21:00 Zátiší a ve 22:00 Pozavíračce. Tak věřím, že si z tohohle výčtu něco najdete, vyberete. A my pokračujeme dál v písničkách. A v 17:00 se můžete těšit na rozhovor s Deňkem Neuserem o festivalu Beseda.

Tohle je Siba, v Berlíně usazená hudebnice syrského původu. Píseň s názvem Naren, která je kompletně v arabštině.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Máte chuť na...

0: července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Reklama na Radio 1.

To byla krásná věc s názvem Gentle Pets od multiinstrumentalistky, která se říká More Ease z newyorského Brooklynu. A teď si pustíme jeho newyorského kolegu Deer Park Pharmacy ze skvělýho alba Terra Infirma. A oba tyto projekty vystoupí taktéž na festivalu Creepy TP v Praze tento víkend.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Philip Johann Timm, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak rovnou si jednu z novinek pustíme. Tomáš Paderský alias Inner Life a single s názvem Crush. Tomáše Paderského můžete znát taky z kapely, z polské synthpopové kapely Camp, která se myslím tuším loni rozpadla.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak tohle byl už 9 let starý banger The One to Wait od kolaborativního projektu CCFX, ve kterém se vlastně spojili členové projektu Transfix a skupiny CC Dust ze státu Washington v Americe. A teď si dáme horkou novinku, nový banger od kansaského hudebníka, který se říká Ten Ten Benja. Semiramis Dream z jeho letošního EPčka Time Has Nothing to Do With What You Choose.

Tak, tohle byla skvělá věc, Pink Babe Lighter, single od toronského hudebníka, producenta Luke Mana, z jeho letošní desky SD3. A teď si dáme tuzemskou novinku, Petr Bursa, Obsession.

0: všechno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Reklama na Radio 1.

0: Vážené posluchačky, vážní posluchači Rádia 1, právě odbylo 17.00 hodina, jak už jsem dvakrát avizoval během dnešního vysílání. V tuto hodinu nastal čas na rozhovorem s veleváženým hostem a vám asi neznámým, teda známým, pardon, s Zdeňkem Neuserem, který to je dnes za festival Beseda, který vlastně je tento týden hlavní festival, a který se zaměřujeme v rámci kulturního léta 2026. Ahoj, Zdeňku.
1: Ahoj, Josefe, díky za pozvání.
0: No, není zač, vítám tě tady u nás ve studiu, v tvým studiu. Tak, na úvod bych se tě rád zeptal, jak bys představil festival Beseda, nebo Beseda u Big Beatu, k tomu se ještě dostaneme, k tomu názvu, někomu, kdo o tom festivalu vlastně slyší poprvý.
1: Hlavně pro všechny lidi, zejména z Prahy a větších měst, je to místo, které je opravdu daleko. Je to na vesnici, je to Tasov u Veselí nad Moravou a myslím, že to je jedna z velkých devíz toho festivalu, že tam člověk opravdu vyčistí hlavu, je to detox se vším všudy, je to úpatí Bílých Karpat, teče tam Velička, je to takový malý velký festival, kde nic není nemožné, kde máme nějakou omezenou kapacitu, cirka 1500 lidí plus nějaký guest a tak, respektive ve všech okamžicích je všude blízko, lidi mají pár kroků mezi všemi třema scénami a vlastně i večer třeba v prime time v 10 se dostane relativně blizoučko k té své hlavní hvězdě, takže je to velmi komunitní, bezpečná, příjemná akce, kde je radost objevovat kapely, které v rámci té české a slovenské scény, myslím, že dost tvoří to, co hrajeme právě ve Velké sedmě, což mě velmi těší, protože je to určitě jeden z inspiračních zdrojů pro mě, odkud jako jeden z dramaturgů beru a současně se tam snažíme samozřejmě tahat taky nějaké zajímavé hosty ze zahraničí.
0: No a na to jsem se chtěl zeptat vlastně, že ty headlineři tvoří převážně zahraniční hosté, ale já jsem vždycky Besedu vnímal právě spíš jako takovou přehlídku toho nejaktuálnějšího a nejnovějšího na poli česko-slovenské alternativní scény, že vlastně o tom mi to přišlo vždycky, že to je. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně, jak k tomu dramaturgicky přistupujete, jako jestli jak kombinujete ty zahraniční hosty s těma domácíma, co je pro vás vlastně priorita?
1: No tak tou základní prioritou je určitě vypíchnout to nejaktuálnější z té české a slovenské scény, kapely, které aktuálně vydávají nové desky, které mají za těmi svými nahrávkami nějaký obsah, nějaké sdělení, mají co říct a současně nám to nějak blízko, protože všichni jsme taky hudební fanoušci, aby to nějak dohromady fungovalo. A k tomu se snažíme vždycky vybrat taky něco aktuálního ze zahraničí. Nejsou to nějaká úplně obrovská jména, byť teda v minulosti jsme třeba měli Yaga Jazzist nebo Algiers a vlastně relativně velká jména, ale třeba letos ten úlovek ve formě Horse Lords, vlastně amerických, kteří teď vydali dokonce i novou desku, ten jejich vlastně repetitivní přístup, hypnotická muzika, to nás opravdu hodně těší, stejně jako Liturgy, což je v podstatě black metal, byť u nás to bude teda v rámci takového solového velmi intenzivního setu, takového dronového vlastně, tak to bude nejenom pro metalisty. Myslím, že zajímavá už je ta kombinace, že u nás vlastně na té Besedě si člověk, který třeba ten žánr vůbec neposlouchá, s radostí poslechne vlastně i ten alternativec nebo třeba, já nevím, elektronik, třeba i ten metal, je to v pořádku. Já si dodnes pamatuju úplně skvělé vystoupení bratislavské kapely Besna, taky vlastně takový black metal, jak tam stojí ti intoši a spokojeně si pohupují. Vlastně tam možná úplně všechno, je to radost.
0: No to si myslím, že na těch festivalech je nejlepší, že člověk tam narazí na věci, které by třeba jinde sám nevyhledal jako přes rok a vlastně je to taková křižovatka vlastně všech možných cest, na který člověk se může potom vydat. Chtěl jsem se zeptat na ten název Beseda, protože dřív ten festival byl známý jako Beseda u Big Beatu a teď si všímám, že se všude spíše Beseda, tak jestli je to záměr, že jste vynechali, nebo jestli je to v závorce,
1: My se snažíme akcentovat tu Besedu, protože vlastně o nějakou tu komunikaci, dialog, Besedu tam jde v první řadě, ale prapůvodně to vzniklo tam v tom Slovácku docela tradiční Besedy u cymbálu, tak se to pojmulo jako Beseda u Big Beatu. Mm-hmm. Byť ten Big Beat vlastně ani v těch začátcích, kdy jsem to ještě vlastně já s tím nebyl spojený, já jsem s tím spojený už z roku 1999, což je hrozně dlouhá doba, tak tam vlastně nebyl jenom ten v úzovkách Big Beat, vždycky to byl nějaký přesah na začátku třeba do blues, potom klidně i soudoba, opera a tak. A pro nás vlastně Největším big beatem možná bylo vystoupení DJ Food někdy v roce 2009, že to máme fakt jako doširoka, ale v každém případě bylo tam pár takových starých kritiků, říkali, teď tam ten big beat vůbec není, proč se to jmenuje u big beatu, a říkali jsme si, ale nebudem teda jako to dramatizovat, bude to prostě beseda, ale zároveň jsme nechali ještě ty staré webové stránky a vlastně máme to tak trochu pod Prahově pořády takhle dál.
0: Jo, takže to spíš vzniklo jako takový jako vtípek, jako narážka na ten, na tu besedu u cymbálu.
1: No a vlastně je to pořád tak trochu vtípek, který nás baví, ale zároveň stejně jako je pohoda, tak je beseda, vlastně myslím, že to dává smysl.
0: Přijde to slovo jako slovo hezký. A vlastně jak dlouho to teda funguje? Kolikátý to je ročník letos?
1: Těžko tomu věřit, ale to už 33. ročník letos, takže už opravdu hodně dlouhou dobu to funguje. Dvoudenní festival je to od roku 2002. Jak jsem říkal, já jsem takový vlastně už je taková... Jak to říct, no, takový inventář festivalový od roku 99, vlastně nejstarší člen týmu, asi ne věkem teda, ale jako služebně. A myslím, že se to pořád rozvíjí díky Pavlovi Urečlagrovi a aktuálně teda novým ředitelem festivalu je Lukáš Nedomlel, který produkci už fungoval vlastně nějakou dobu předtím, je spojený třeba s kabinetem Muza tak a vlastně vlil do toho zase čerstvý vítr, protože my už jsme takový opotřebovaní trošičku.
0: Takže se to tak nějak přirozeně jako omlazuje, nebo drží se to?
1: Přirozeně se to omlazuje, Lukáš si přivedl pár nových lidí, ale zároveň tam zůstávají nějací starší. Máme tam vlastně pětičlenný dramaturgický tým, vlastně, kde ještě Kač Fischer, která to dělá jako z Kanady na dálku, vždycky přijede. Máme tam taky Jakuba Zbořila, dělá to taky Lukáš Nedomlel, Pavel a já.
0: No, chtěl jsem se ještě zeptat, kromě hudebního programu, tam je docela bohatý doprovodný program nebo nehudební program. Chtěl bys k tomu něco říct, co bys vypíchnul?
1: Mám celkem radost z toho, že tam budeme mít Michala Pařízka, byť teda konkurenčního rádia, bude tam mít Art Café, ale budou tam vlastně tři takový regionální ředitele, ředitelky místních kulturních center, Anička Habancová ze Strážnice, Anna Stránská z Hradiště a Lubomír Příkazký z Veselí nad Moravou, kterého můžete znát třeba z Chief Bronden. A vlastně bude to debata o tom, na jaké problémy naráží v rámci toho střetu, toho konzervativního slováckého, toho folkloru, s tím přinášet vlastně do toho regionu něco nového, moderního, nějak nově definovat vlastně tu kulturu v rámci toho prostoru. Pak tam bude třeba taky kramářská píseň o lásce na širém moři, úplně nahé divadlo. Pak tam bude třeba podcast pořad hodný zlý a kritický, Kamil Fila a Leneulie Novotná, úvodní seminář tautologie. Kromě jiného tam bude taky podcast Prompt s Matějem Schneiderem a Jonášem Kucharským, nebo taky podcast Boys s Krištofem Šimkem, takže tam toho bude celkem dost. A kromě jiného taky soutěž písničkářů, kde bude pět písničkářů, z toho teda myslím jedna písničkářka, kteří vždycky soutěží a ten, kdo vyhraje, potom hraje vlastně v relativně dobrém čase, někdy v 6 večer na hlavní scéně, v okamžiku, kdy je v celém areálu ticho, takže si ho poslechne opravdu hodně lidí a vyprofilovalo se tam jako docela dost hezkých umělců, kdysi dávno třeba i Mucha.
0: Skvělý. A asi bych se tě rád ještě zeptal teda, co bys vypíchnul z toho, bych se vrátil k tomu hudebnímu programu, co bys vlastně posluchačům, posluchačkám Rádia 1 doporučil, nebo na co se můžou těšit, jako jaký tam je výběr.
1: Já jsem teda fakt opravdu hodně nadšený z těch Horse Lords, což je fakt kulturní čtverka z Baltimoru. Myslím, že ten set liturgy bude taky hodně fajn, stejně jako punková energie newyorských Balaklava nebo londýnská reperka Lady Likes, a z těch českých jmen se taky těším na Načevu, vlastně je to neuvěřitelné, ale nikdy u nás nehrála, měla být snad dvakrát, nikdy to nevyšlo, myslím, že teďka je hodně ve formě.
0: Já jsem, ona jako vydává, má nějaký reissue, že od toho Nebe je Rudý.
1: Nebe je Rudý, ale u nás bude teda s klasickým programem, vlastně z té poslední desky a předešlých, taky bude Jakub Koenig, Fulcrum, bude tam Mňaulau, Síček, něco, David Hercik z

0: ale i odpočívat.
1: No, je tam dost topolů, takže i v tom jako horkém slunci se dá odpočívat. Jediný, kdo je trošku v nevýhodě, tak jsou umělci na scéně, kde v to odpoledne to opravdu praží v těchto chvilkách, jasně. Ale myslím, že se to dá taky přežít.
0: Jasný. No a možná na závěr teda nějaký jako základní praktický info, kdy se to odehrává, kde přesně, kde lidi můžou si o tom získat informace a tak dál.
1: Máme to 31. července a 1. srpna, je to teda Tasov u Veselí nad Moravou, dá se tam celkem příjemně z Prahy docestovat vlakem do Veselí a pak autobusem, případně vlakem do Lipova a nějakých 20 minut pěšky.
0: Tam je asi důležité zmínit, že často se lidi pletou dva Tasovy, ne? Že tam
1: ono je dokonce víc, občas se nám to ještě stane, že jedou do toho na Vysočině, ale prostě je to ten na Slovácku.
0: Jasně.
1: Tak prostě je to trošičku dál, než byste možná běžně vyrazili, ale možná právě v tom je to kouzlo. Mm-hmm. Hlavní info je na webu beseda.u.bigbeatu.cz. Budeme rádi, když se u nás objevíte. Snad se vám to bude líbit.
0: No skvělý. Tak díky moc, Zdenku, že jsi přišel, že jsi nám něco pověděl teda o tom festivalu a věřím, že to bude super. Já se tam těším, protože já tam ostatně taky budu vystupovat. No, tak si pustíme pár věcí na závěr, který pár vystupujících z letošního ročníku nadcházejícího. Pustíme si ty Horse Lords, který jsou teda z Baltimoru, je to tak?
1: Je to tak, no.
0: Tak jo, tak pojďme na to. Teď nám teda dohrávají čeští Market, který tam taky vystoupí.
1: Market jsou skvělý.
0: A jo, jsou skvělý, určitě souhlasím a pustíme si teda Horse Lords a na viděnou na besedě, Zdenku, díky.
1: Tak díky za pozvání a těším se.
0: Ahoj. Zatím, ahoj.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Reklama na Radio 1.

ještě navážeme na rozhovor o festivalu Beseda. Tohle jsou tuzemští Media Service a jejich novinka s názvem Tornado z alba Knickers Online Project. Mladé duo původně z jižních Čech, ale momentálně sídlící v Praze.

si dáme Kiss Facility, další hudební duo, tentokrát zahraniční, za kterým stojí egyptská zpěvačka Maya Al-Khateri a producent Sega Bodega. Track s názvem Flash Mix z jejich letošního skvělýho alba Chazna, se kterým poprvé zavítají do Prahy 30. září do klubu Fuchs 2. Celé album je v arabštině, taky zajímavý průnik tradiční arabské hudby, shoegazu, elektroniky. Doporučuji k poslechu určitě.

Při vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

Tak doznívá nám krásná věc Steps od pražské v Berlíně usazené hudebnice Maryland. A berte to jako pozvánku na festival Vivat Villa v Prachaticích tento víkend, který se odehrává každoročně na pozemku funkcionalistické Královy vily. Moc příjemný lokální festival. Kromě Maryland se můžete těšit například na Bert & Friends, Ida the Young, Miss Patty, Sings, Naladu a tak podobně, a různá literární čtení. Vivat Villa v Prachaticích tento víkend. A toto už je novinka od americké zpěvačky, R&B zpěvačky Kelly, The Bridge, na které hostuje Pink Panthers z Londýna.

Doznívá nám skladba Halo Flip od producenta Vegina s hostující zpěvačkou, britsko-francouzskou zpěvačkou Lauren Order, která vystoupí také tento víkend na festivalu Creepy TP v Praze. Ještě si pustíme tři umělce z letošního line-upu Creepka. A to hned následující píseň Born Again Freestyle od amerického hudebníka producenta Samba Jean-Baptiste, který se taky objeví na pražské Štvanici tenhle víkend. Tohle není, tenhle set není domluvená reklama s festivalem Creepy TP, je to prostě oslava toho, že na tomhle festivale letos zní věci, které mám fakt rád. Tohle už je zmíněný Samba Jean-Baptiste, Born Again Freestyle.

CD Nonstop. Za britským elektronickým projektem Catching Flies se skrývá už od počátku minulé dekády londýnský producent a DJ George King. Jeho druhý album Tides si vydal v roce 2024 a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Před pár dny oznámili členové pražské kapely Orient, jedný z nejosobitějších undergroundových kapel tuzemských v poslední dekády. Oznámili, že končí činnost po 11 letech. Tak si na jejich počest pustíme tuhle skladbu Yellow Trees.

můj čas se dnes pomalu chýlí ke konci, rozloučím se s váma posledníma třema trackama. Teď zazní norská hudebnice Sassy 009, Tell Me s hostujícím Blood Orangem, což bude jedna z hlavních hvězd Creepy TP tento víkend. Následně zazní další hvězda letošního ročníku Creepy TP, undergroundový londýnský rapper John Eno, It's Cold Out. A uzavřeme to skladbou Cairo FM od londýnské zpěvačky etiopského původu Alewia. Tak díky moc za poslech, že mě posloucháte, že posloucháte Rádio 1. Přeju vám krásný zbytek dne. A naslyšenou zítra, kdy zaskakuji od 6 do 9 hodin ráno. Takže se mi jen tak nezbavíte. Mějte se, ahoj.

0: reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Jackpot.
15: Jackpot. Jak je jackpot, mon vieux?
16: Pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1 i v červenci zacinkal.

0: l'est.
1: Ouais.
0: Attention, 3, 2, 1.
2: A v dnešní projížďce budeme pokračovat se Semem Goku, September Blues.

0: Reklama Rádia 1.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Reklama na Radio 1.

0: war Kevin Knapp.
1: Don't you know?
0: A za chvíli již Black Rave Culture. Jump on the floor.
1: Don't you know?
0: Playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1 v záložce pořadu Jackpot.

0: Jackpot.
1: Jackpot. Yeah, boy.
2: Tři.
3: Reklama Rádia 1.
4: Šarivari, oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu, přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.
9: Proč to dneska? Čekaj, takhle, no, to je pro...
10: Ježiš, židle, dementní.
11: To jsou problém, ty židle.

0: CD Nonstop. Mám tu středu 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedním na pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a tentokrát s britským elektronicko-dubstepovým projektem Catching Flies a bude znít tentokrát druhé studiové album Tides, které vyšlo před 2 lety v roce 2004 na jeho značce Indigo Soul. Myslím tím právě producenta z Británie, z Londýna jménem George King, který založil tohleto vydavatelství už o dekádu dříve. My se ho připomínáme hlavně se osastí jaká s celá novou už třetí studiovou deskou Beats and Pieces Volume 2, která právě vyšla na značce Indigo Soul teďka před prázdninama. Catching Flies, jak jsem řekl, je hudební producent, DJ a multiinstrumentalista George King, který se proslavil svou emotivní a melodickou elektronickou hudbou kombinující jak prvky tripopu, soulu, jazzu, houseu i downtempo elektroniky vůbec. Narodil se v roce 1991 v Londýně a hudební vzdělání měl v rodině, jeho dědeček byl totiž jazzový pianista, což ho silně ovlivnilo a od dětství sbíral desky a hrál už na bicí či později kytaru. Ten průlom přichází po tom 20. roce jeho, v roce 2012, kdy se do širšího povědomí dostává díky úspěšnému remixu skladby Life Size Ghost od projektu Mount Wolf. A tenkrát nasbíral právě miliony streamů. Ten remix se pak objevuje na jeho debutovém EPčku The Stars v roce 2012, kde najdete jeho také vlastní 3 nahrávky, včetně remixu od Moods. No a následující rok pak přichází další jeho EP The Long Journey Home, které už si právě vydává na své vlastní značce Indigo Soul. V roce 2014 pak ho uznávaný producent Simon Greenacka Bonobo osobně vybral jako předskokaná pro své evropské turné, což odstartovalo větší povědomí o projektu Catching Flies. Přichází pak úspěšné singly jako Komorebi a Mama's Wisdom v roce 2016 a pak také úspěšný remix pro americký projekt Instupendo pro skladbu Safe. Každopádně v roce 2018 vychází jeho single New Gods, spolupráce s Jay Princem a Oscar Jeromem a také další pak singlovka Satisfied, kterou najdete pak na jeho debutové desce Silver Linings v roce 2019, v roce, kdy jste ho také poprvé měli možnost vidět naživo v Praze. A z tohoto sympatického alba si můžete pamatovat i single s názvem The Light nebo Opals, či také titulní nahrávku. Skvělá kolekce 10 nahrávek, kterou si vydal právě na své značce Indigo Soul. Takže do konce roku 2019 vydává i na albový track Daymarks, také skladbu You Part 2 s Jenst and Blue, či také i další třetí single Ghost. V následujícím roce pak se objevují remixy pro jeho tracky z desky Silver Linings, a to remixy třeba od Lawrence Guye, projektu And Him či DJ Seinfelda. A tyto předělávky pak najdete na jaře roku 2020 na jeho remixové desce Silver Linings Remixed, kde přidávají remixy třeba i Analog Deer, Ron Bass Jam či také Someboy Killah. A vy tam najdete právě i zmíněné nealbové tracky Daymarks You Part 2 či Satisfied Ambient Reprise. Následující rok 2021 se objevuje jeho single GLY a také remixová práce pro zpěvačku Georgiou. Vy najdete pak v roce 2022 jeho singlovky jako Diamonds, Orzei či Oi a následující rok 2023 singly jako True Colors, True Colors Part 2 nebo Halo. No a po dalším singlu jako Snow Day či Tides se v roce 2024 objevuje jeho pak druhé studiové album Tides, které také dneska uslyšíte. Tohleto druhé studiové album, které dalo i další single jako Magnolia či Friday Lake a opět skvělá fúze downtempo elektroniky, ambientu, jazzu, soulu i popových možná výbojů. Skvělé album, které opět vychází na jeho vlastní značce Indigo Soul, je spojením hluboce emotivní a žánrové rozmanité elektroniky na pomezí jak downtempo, ambientu či právě houseových organických beatů. Koncept téhle desky je právě příliv a odliv, což je takový koloběh života, odkazy na měnící se životní změny, střídání radosti a smutku. Ostatně tohle album za chviličku uslyšíte, doplním, že ho aranžemi smyčců také vyšperkoval Thomas Lee. A k téhle desce pak v létě roku 2024 vychází kompilační remixové dílko Tides Reworks, kde jste našli remixy od Hot Chip, Rival Consoles, DJ Boringa, Fakey nebo Actress. S touhletou deskou jste ho právě měli možnost také na podzim roku 2024 vidět podruhé v Praze. Poprvé to bylo na Spektakuláre, po druhé pak s projektem ILO v Paláci Akropolis na Music Infinity. No a v tom loňském roce pak už se objevilo také jeho takové mini album s názvem Beats and Pieces, které tentokrát natočil s tělesem The West Green Quartet, které obsahovalo 10 nahrávek, ale velmi krátkých, okolo 2 minut, takže to nemůžu považovat tohleto 20-minutové dílko za album. Každopádně letos právě přidal po několika singlech jako Sunlight či 1991 nebo When It's Late tohleto druhé pokračování díla Beats and Pieces, to tentokrát Volume 2, které nabízí 11 celkově skladeb, které povětšinou vyšly co by singly. Najdete zde spolupráci také s projektem Parafolkluva či Fejka a opět krásná kolekce této organické elektroniky. Doplním, že k desce vyšly remixy třeba od Herberta či projektu Dusky. Každopádně tenhle ten talent z Londýna George King aka Catching Flies, teďka už ale na jeho druhé studiovce z roku 2024 Tides, a já vám popřeju krásný poslech.
1: CD Non-Stop.

Já mám. Zdraví vás Messenger. A tady ta jedna je o tom, že přes týden tomu zas tak moc nedám. Ale když přijde víkend, tak je to spíš weekend, rozumíš mi? Pak mi říkají Salvátor.

0: a je to hotový jít.
1: Reklama Rádia 1.
2: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s Galašou mu budou moderovat bratři v triku.
3: Jo, kámo!

0: Pražském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.
7: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

Vážené posluchačstvo, přeji vám příjemný večer, překrásné odpoledne, případně dobré ráno, pokud se ulíváte na toaletě v práci, abyste si mohli poslechnout 58. epizodu hudebně outsiderského pořadu Call It Anything. Od mikrofonu vás zdravím já, Tomáš, a na dálku vás srdečně zdraví můj kolega Kabal, který se bohužel dnešní relace ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Mně se seznam zajímavých věcí, co bych vám rád představil, rozhodně netenčí, takže nejsem ani nucen moc improvizovat, a co se dnešního výběru konkrétně týče, budu kromě tří novinek rozkrývat zapadlé releasy posledních víceméně tří dekád. A nyní začínám triptychem japonských obskurit. Právě jsme slyšeli kyotského producenta, který si říká Meitei, a tohle byl kousek z jeho nového alba, které vyšlo v dubnu na labelu Kitchen a jmenuje se Agathe, neboli česky přeloženo Achat. Meitei, občanským jménem Daisuke Fujita, vydává desky už přibližně 8 let, přičemž debut Kwaidan podle mě čestně obsadil nečestné místo mezi YouTubeovým algoritmem vyhnanými deskami, nicméně šlo o mnohovrstevnatý unikát mezi takovou tou indie ambientní vatou s hezkými covery. Meitei tvoří napříč deskami zvukově velice pestré koláže, na kterých se míhají různé žánry, od nějakého lofi minimalistického hip-hopu až k čistě ambientním plochám, přičemž Meitei dlouhodobě hojně čerpá z japonského folkloru, mimo jiné i pracuje i se starými takzvaně ghost stories a zkrátka rozkrývá ducha starého a zapomenutého Japonska. Ale to právě aniž by to znělo jako nějaké prvoplánové oživování, řekněme, takových těch zasutých tradic, protože veškerá hudba zní obecně vzato dost současně. Tahle novinka nabízí opět vše nyní zmíněné, možná i s tím rozdílem, že jde o materiál dost vlastně vyhraný na koncertech napříč Asií i Evropou, takže ta deska působí minimálně oproti těm předešlým o něco ukotveněji. Nicméně pozorně poslechněte sami a posuďte rovněž sami. Takže pro milovnictvo jemných hudebních koláží, pro milovnictvo japonských duchařin, doporučuji se prokousat už teď dost bohatou diskografií Meitei. A doporučuji věnovat i chvíli v současnosti hodně velmi aktivního katalogu zmíněného Kitchen labelu. A jelikož tu mám sám více prostoru, stříhnu si jeden literární tip. Absolutní gem již nefunkční české nakladatelství Brody, vydávající zejména jedny z nejzajímavějších asijských autorek a autorů, vydalo jako první Zlatý pavilon od Yukio Mishimi a vydal mimo jiné také Úplněk, překrásnou knížku, četl jsem od spisovatelky Banany Yoshimoto, která napsala mimo jiné i knížku Kitchen, podle které se právě tenhle zmíněný label jmenuje. Takže vezměte nejen label Kitchen, ale i antikvariaty Útokem. Spousta těch knih ještě někde rotuje, mají krásné minimalistické covery. Teď je ale už čas posunout se dále, a to k další nahrávce, a tou bude Fake Accident od opět tedy japonské kapely Yajin, a posloucháte Call It Anything.

Posloucháte Kole Tenfing, zkráceně CIA na Radio 1, zkráceně R1. A právě dohrála kapela Yajin. Nesmyslně nepovšimnutá nahrávka Daki Shimete vyšla v roce 2015 a sama se profiluje jako člověkem poháněný trance hardcore. To si myslím, že lze jen těžko vyvrátit. Jmenovitě jsme slyšeli bubeníka, dva perkusionisty a baskytaristu. A nicméně se jmény vám blíže úplně neporadím, protože na internetu se vyhýbají prolinkování a nepomůže tak ani Discogs, ani Radio Music, ale za zmínku určitě stojí, že někteří z protagonistů na této desce se sešli v legendární japonské emo hardcoreové kapele Masterpiece, kterou si doufám pustíme na závěr, pokud vyzběre čas, a členové rovněž figurovali také v relativně obskurnější, ale neméně kultovní kapele Birushanach. Birushanach. Kdo ví, jak se to vlastně čte, já to tady možná trošku komolím, je to samozřejmě volný fonetický překlad z japonštiny. Nicméně, celá deska Daki Shimete disponuje tímto úplně nesmyslně precizním rytmickým elementem. Trochu paradoxně oproti tomu je deska silně tribální a ve zcela nejpodivnějším smyslu slova i psychedelická. Nehledě na to, že je naprosto unikátní a nepravem zapadla, si stejně neodpustím přirovnání. Samozřejmě párkrát mě v průběhu poslechu napadlo přirovnání k hodně typickým těm euforickým částem, které má často na deskách kapela Lightning Bolt. Každopádně, poslouchejte jedinou nahrávku téhle ekletické kapely, prohrabte se celým katalogem japonského labelu Impulse. Pozor, hlavně si to nepleťte s legendárním americkým jazzovým vydavatelstvím. A já už se každopádně asi posunu dál, a to k ranému singlu legendární, samozřejmě opět, japonské kapely Culture of the Deepers. Posloucháte Call It Anything.

Posloucháte Kolitrefing a tahle typicky obrouble extatická 90-ková věc byl jeden z nejranějších singlů japonské alt-rockové legendy Cult of the Deepers. Tahle kapela už od raných 90. let absorbovala snad všechny myslitelné žánry vznikající ve zmíněné dekádě. A ač se to zprávě slyšeno asi úplně nezdá, jednu dobu produkovala i dost mainstreamově lazené desky, v kterémž to období zněly jako takový prazvláštní mix My Bloody Valentine a třeba plácnu Ministry. Já jsem vybral úplně ranou nahrávku, kde jsou Cult of the Deepers zachyceni ještě v hodně syrové formě, ačkoliv nutno dodat, že už zní jako kdyby hráli dlouhá léta. Stejně jako u Jain jsme svědky absolutního perfekcionismu a tenhle konkrétní song jsem vybral i z toho důvodu, že se umístil na kompilaci Red, RAD, což je taková tvrdými žánry nabitá CD kompilace. Najdete tam hodně hardcore punkových odrůd, hodně primitivního metalu, celkově mě to pak vedlo k takovým tupějším tvrdým žánrům, což samozřejmě myslím úplně bez ironie jako pochvalu, protože přesně tuhle polohu miluju u kapel jako třeba Bones Brigade nebo třeba hardkorových Indecision. Takže do třetice tímto představuji jakýsi rozcesník, co se týče japonských neúplně kanonických nahrávek, ale už bych tenhle blok pomalu opustil, přesuneme se totiž do současnosti, konečně, a to konkrétně do Itálie, s tím, že si pustíme kapelu Demon Spell a jejich píseň Curse of Death a posloucháte Call It Anything a tady máme konečně jednu čerstvou novinku.

Demon Spell, italská heavy metalová čtveřice a píseň Curse of the Undead z jejich debutového alba Blessed Be the Dark, které vyšlo v dubnu tohoto roku, takže před malou chvilkou de facto, a skutečně nejde o relikt 80. let, ačkoliv k němu kapela pochopitelně zcela vědomě odkazuje. Nicméně s tím, že jakýkoliv náznak heavy metalové retrománie popírá, podle nich je jmenovitě tenhle žánr cosi instinktivního až primitivního a nemá smysl ho kamkoliv časově řadit, ale samozřejmě při poslechu nelze nemyslet jmenovitě třeba na King Diamond nebo také na klasiky italského hororu ze 70. let. Na ty se Demon Spell samozřejmě jmenovitě třeba v rozhovorech odkazují, a co je určitě zajímavé a do jisté míry vymluvné, tak Demon Spell mezi vlivy řadí třeba i rovněž ze 70. let italská televizní ezoterická dramata. Bohužel jsou Demon Spell často vágní, takže nezbývá než kapelu ohledně konkrétních typu oslovit, já už jsem tak učinil. Každopádně, tohle byla jedna překrásná heavy metalová novinka. Poslechněte celou desku, je to necelá 3/4 hodina nabitá nápady od začátku do konce. V případě limitované vinylové verze nabitá i pohledem, plakátem a nášivkou. A já nebudu otálet a přihodím teď jednu vykopávku od legendy. Tak to nebude vykopávka, moje chyba. Přihodím teďka jednu nedávno, sice to jsou 2 roky, ale pořád je to poslední release, a pustíme si teďka White Wigwam a Ruje, které vám posléze představím. Posloucháte Quality Nothing.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Právě jsme doposlouchali White Wigwam a Lomeno Ruje, neboli Luboše Reska a Martina Sýkoru, kteří oba nějakým způsobem stojí za projektem Ruje, ačkoliv já v tom mám trošku takzvaně maglajs, ale samozřejmě ta trajektorie tohoto nenápadného, ale vytrvalého za mě fenoménu na české hudební scéně chronologicky fungovala tak, že Ruje byly původně projekt Luboše Reska, ke kterému pak přizval nějaké hosty, načež z Ruje se stala kapela, kde už byl právě toší Martin Sýkora a mimo jiné také Petr Vrba. Nicméně, jak jsem říkal, tak ta kapela neustále nějakým způsobem morfuje. Před rokem jsem viděl Ruje zase pouze jako Luboše Reska a měl tam nějaké ponuré noárové klávesy a trochu elektroniky a před týdnem jsem zase třeba viděl White Wigwam lomenu Ruje na Punkstrefen a šlo zase o dvojici s tím, že to byla taková jako sofistikovaně saturovaná verze tohoto, jak říkám, neustále morfujícího a těžko postihnutelného, ale nekonečně zajímavého projektu. Samozřejmě já to podávám až tak trošku krypticky, ale vždycky za jakoukoliv tou zmíněnou inkarnací tak jsou takzvané redeeming qualities a vždycky tam je schovaný nějaký celkem vlastně ve finále hmatatelný songwriting a tohle každopádně byla jejich zatím poslední nahrávka, doufám, že to říkám správně, Ending Spaces z roku 2024 na už bezmála kultovním labelu Klan und Krach. A mám pocit, že ať už Ruje nebo VV/RLX zase nějakým způsobem sporadicky vystupují, takže doporučuji určitě nepromeškat, pokud se nepletu, tak Ruje bude vystupovat na festivalu Hacienda Barcelona a jenom fanšmikrovstvu doporučím sledovat tuto formaci v té aktuální podobě, protože tam víc se než kdy jindy odkazuje ke Coil a k jejich tvorbě s koncem 90. let, což jste si ostatně mohli ověřit nějaké 3 roky zpátky, kdy hrál, myslím, že Luboš solově s jedním z mála přeživších lidí, kteří se motali právě kolem Coil, a což byl Drew McDowell, myslím si, že to tam k sobě sedělo velice krásně. Každopádně, já nebudu otálet a přihodím teď jednu čistou vykopávku od legendy v kruzích psychedelického roku a to budou End Trip Ceremony. Posloucháte Call It Anything.

Posloucháte Quality Anything a tohle byly End Strip Ceremony a song Outskirts z jejich jediné desky z roku 1968, 24 Hours. End Strip Ceremony jsou, jak už jsem říkal a jak jste jistě slyšeli, legenda psychedelického roku ze státu Utah a tohle jediné LP je víceméně jen zlomkem toho, co mohl člověk tou dobou zažít u této kapely naživo, protože ta často hrála vytrvalé dlouhé hodiny a žádný take na konkrétní písničku nikdy nebyl stejný. Šlo skutečně o takové dalekosáhlé improvizace a kapela se, pokud se nepletu, z dosud neznámého důvodu rozhodla nahrát víceméně dost stručné verze hraných songů. Navíc desku tvoří převážně covery, mimo jiné Hey Joe, pozor, původně od Billy Robertse, nikoliv od Hendrixe. Ale co se podle mého názoru navzdory tomu podařilo na nahrávku otisknout, tak je určitá éteričnost, která pak byla samozřejmě o dost typičtější třeba u chamber popu, který se samozřejmě tou dobou už projevoval například u veličin jako Beach Boys. Každopádně ve spojení s takovýmhle psychedelickým rozpoložením to při nejmenším tedy za mě fungovalo vždycky o dost lépe. Vys i třeba takový ten jako romantický, diletantský námět, konkrétně právě třeba i tohohle songu, který mi vlastně i tím textem dost evokuje nějaké jako singly od plácnu Box Tops nebo od Grassroots. A krom toho teda vzhledem ke značně stíženým podmínkám při nahrávání je ta deska naprosto krásně syrová a tím spíš uvěřitelnější. Takže to byly End Strip Ceremony a pojďme skočit ale zase zpátky do roku 2026 a já mám pro vás další novinku a to písnickářstvo Lau Ro. Posloucháte Quality Anything.

Tohle byly Lauro a píseň Mi to do film z nedávno vyšlé desky Lau. A my se tu často s Kabálem bavíme o poctivém rozkladu, mimo jiné třeba latinskoamerických subžánrů, řešíme tu různé excentrické hrátky s rytmy a já jsem každopádně v tuhle chvíli usoudil, že je čas zařadit i věci, které s tím rozkladem pracují i trochu jemněji. Lauro, původně ze São Paula, nyní v Brightonu, pleté takové jemné pavučinky, na kterých se leskne láska k bosanově nebo třeba k tropikali, a já musím říct, že vlídnější a jemnější nahrávku už jsem dlouho neslyšel. Lauro zmiňuji v množném čísle vzhledem k Pronounce, ale i vzhledem ke skromnému orchestru, který mají na desce vytrvale za zády. Pokud to na vás padne, budete si cítit overwhelmed, tohle je za mě velice milá náplast na celý střeštěný rok 2026 a nemusíte se bát, nějaké rovné a trošku eklektické rytmy, o ty vás rozhodně neuchodím, takže my si teďka pustíme další novinku a tou bude Barbie z N.

Posloucháte 50. epizodu pořadu Call It Anything. Tohle byla předposlední věc, kterou vám nespustím a mám tady jenom takovou referenci na Slacku. Někdo poptával playlist, tak za to se omlouvám. Bohužel dneska v rámci indispozice kolegy jsem ho narychlo nestihl nahodit předem, nicméně vždycky se samozřejmě post potom objeví na webovkách Radia 1 a samozřejmě taky pečlivě vypsaný na našem Instagramu. A pak jsem tu měl ještě jeden ohlas jednoho fanouška, takového trošku všetečného, který mě poopravil výslovnost, tak samozřejmě overwhelmed, není úplně správně vysloveno, je to overwhelmed, až jsem z toho sám overwhelmed. Nicméně, tohle byl jeden z několika bangrů na kompilaci Mzansi Bass Compilation, přičemž jde o kompilaci, která mapuje velice organickou a nekonečně zajímavou scénu v podstatě elektronického undergroundu, který se odehrává na území Jihoafrické republiky. A rozhodně vás, jakožto náruživé posluchače, nechci podceňovat, ale žánry jako 3-step nebo G-Kwom typově nejsou každému úplně známé, tím spíš, že jde o žánry navázené na raveovou kulturu. Takže si doplňte s touto fantastickou kompilací regionální i žánrové mezery a poslechněte si, co se děje v podsvětí Johannesburgu nebo Kapského města. Já už se teď každopádně blížím pomalu, ale jistě ke konci. Vidím, že tady mám ještě celkem nějaký čas, takže mám radost, že stihnu na základě úvodního přání pustit Masterpiece, geniální japonskou emo hardcoreovou kapelu, začínající v 0. letech. Takže tohle je Under the Blue Sky od Masterpiece a slyšíme se znovu za 2 týdny. Zdravím vás já, Tomáš, a na dálku určitě také Kabal, a za 14 dní se slyšíme, doufám, už zase ve 2. Dobrou noc, poslouchali jste 50. epizodu Call It Anything.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Paní Tlužořová,
1: no?
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvěce je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Dobrý večer, slyšeli jste znělku Zátiší, začíná pořad Zátiší. Od mikrofonu vás zdraví dnešní moderátor Ondřej Formánek a vítám tady velmi milého hosta, který už tady v historii, myslím, aspoň jednou, ne-li dvakrát byl, dvakrát určitě. A je to nejlepší český sportovní novinář a publicista Luděk Mádl.
8: Ahoj. Já ti děkuji za krásná slova, hezký dobrý večer.
7: A Luďka jsem sem pozval proto, že se teď dějou na sportovní scéně, konkrétně v Americe, v Amerikách, kde se děje, odehrává mistrovství světa ve fotbale. Málem jsem zapomněl na to, o čem chci mluvit. Tak kde se odehrává mistrovství světa ve fotbale, tak okolo toho mistrovství světa ve fotbale se odehrávají neuvěřitelné věci a během něj. A jako chtěl jsem to probrat s někým, kdo tomu opravdu rozumí. A to je přesně Luděk Mádl. A já bych začal tím nejzajímavějším, a to je jako v divadelní terminologii by se tomu řeklo Deus ex machina, Bůh ze stroje.
8: Tady se projevuje, že máš to divadelní vzdělání, to se mi líbí, že to umíš prodat.
7: Ano, musíš to vždycky vytávat, aby si daňoví poplatníci, kteří mě to platili, dělníci a rolníci, kteří mě to tehdy platili, nepřišli ochuzeni. Prostě všichni jste o tom místě slyšeli. Nejlepší útočník asi co do počtu gólů amerického týmu. Jak on se čte? Balogun?
8: Balogun. No.
7: Fory Balogun. Fauloval během zápasu s Bosnou Hercegovinou. Kdy tak jako téměř zlomil kotník svém prostě protihráči. A na základě toho dostal červenou kartu a jako součástí toho bylo, že nemohl nastoupit do dalšího zápasu.
8: Bývá to zvykem prostě, že po červené kartě automaticky ten hráč dostává trest a nemůže nastoupit do dalšího utkání.
7: Přesně tak. To mělo být proti Belgii a tady zasáhl jako ten bůh ze stroje Donald Trump, který to pozoroval, ten zápas ze svého přijímače a rozhodl se, že takhle to nenechá a zavolal šéfovi organizace FIFA Infantinovi. Giannimu, já si vždycky zapomenu na jeho jméno.
8: Gianni Infantino.
7: To jméno, příjmení se nedá zapomenout. To jméno zapomínám furt.
8: Má švýcarský, italský a libanonský pas a bydlí v Kataru.
7: To je správná adresa. To je ta správná adresa. Myslím si, že si to hodně užil teďka. Zvlášť díky, že mu Donald zařídil velice zajímavé jaro. Si myslím.
8: To se asi už přestěhoval do New Yorku.
7: No a Gianni Infantino se rozhodl, že Trumpovi vyhoví jeho žádosti a zrušil tady tu červenou kartu. Nebo přinejmenším zrušil ten zákaz nástupu do dalšího zápasu.
8: Abych to tak jako zpřesnil, ano, možná.
7: Zpřesnil.
8: Tak samozřejmě Gianni Infantino říká, že

0: kartu je zcela automatický, tak tady ho změnila na podmíněný s takovou tou testovací zkušební dobou na jeden rok.
1: No tak to je krásný. To je krásný, ale zajímavý je, já jsem dokonce snad někde slyšel, že jsem v Guardianu psali, že Trump volal osobně Infantino a že se pokoušel asi třikrát.
0: Jo, tak to jsem nepostřehl, možná to samozřejmě je. Každopádně kolem té červené karty jako byla debata. ozvali se i kromě teda samozřejmě trenéra týmu USA, který pan Pochettina, který říkal, že neměl být vyloučen, tak stejný zákrok nebo stejný názor zastávali třeba i Zlatan Ibrahimovic nebo německý trenér anglického výběru Tuchel. Argumentovali tím, že Balogun jako nechtěl, že to byl nechtěný zákrok a že neměl velkou intenzitu, tak jako z mýho pohledu byla ta červená karta udělena správně, protože ačkoliv teda platí, že si můžeme jako myslet asi, že to byla jako nešťastná situace, že to nebyl umyslený zákrok, tak kdyby měl velkou intenzitu, tak mu zlomil kotník prostě, jo. Jak já chodím prostě na ty nějaké školení o pravidlech a z mýho úhlu pohledu to byla velmi nebezpečná hra, byť třeba neumyslná, ale hráč je prostě zodpovědný za svoje tělo a tady prostě, kdyby mu to bylo celou podrážkou, mu vlastně přiložil nohu ke kotníku a kdyby opravdu ta intenzita tam byla větší, tak mu zlomil ten kotník na třikrát a bylo by to jakoby peklo a v ten moment by o tom ani nikdo nedebatoval. Já si myslím, že ta červená karta byla udělena správně a to je jakoby jedna věc, ale i kdyby o tom se vedla ta polemika, tak prostě speciálně na mistrovství světa rozhodně dosud absolutně nebývalo zvykem, aby se ty tresty rušily a tady prostě do toho vstoupil Donald Trump ještě, nebo respektive, on se nejdřív jako spekuloval, že to mohlo být jako na zásah jako z Bílého domu a aby nikdo nezůstal na pochybách, tak Donald Trump k tomu v podstatě udělal briefing, kde to jako předestřel, že byl chybně potrestán nejlepší hráč USA, že sice Donald Trump se přiznal, sice vůbec neví, co to znamená červená karta.
1: Přesně, to bylo skvělé.
0: Ale za to si byl zcela jist, že vlastně ten trest byl nespravedlivý a zejména v tom ohledu, že by měl být za to trestán ten hráč ještě v dalším utkání. To absolutně jako nemohl pochopit. Stejně, aby jsme ho v tom jako úplně nemáchali jako jediného, stejně jako celá řada třeba amerických médií, kdy tady se jako trochu projevuje, že byť Major League Soccer prostě ta soutěž v tomhle sportovním odvětví je v Americe stále populárnější, tak pořád ještě zdaleka nedosahuje oblíbenosti amerického fotbalu, baseballu, basketbalu, kde se jako o pravidlech jako moc jako nediskutuje a to je jim tam jako jasný, tak zjevně ten evropský soccer tam ještě mnozí poznávají, včetně Donalda Trumpa.
1: No Donald Trump byl na té své tiskovce naprosto kouzlující, protože on
0: nejdřív, jako vždy ovšem.
1: Jako vždy, ale tady on nejdřív všem říkal, že to je dobře, že to udělal, protože to bylo nespravedlivý. To on pozná, protože za prvé prostě rozumí sportu, za druhý býval velkým atletem, ještě vlastně furt je. A za třetí, jako on zná sport a pravidla sportu líp než kdokoliv jiný.
0: Sice neví, co je to červená karta.
1: Přesně,
0: ale
1: a dvě věty na to řekl, já jsem zjistil, že jsou červené karty. No to je úplná blbost. On říkal, it's ridiculous. Je červená karta. No, takže takhle jako vstoupil do pravidel. To mně přišlo skvělý.
0: Tak, byl na to obrovský ohlas.
1: Ano.
0: Že v celém fotbalovém světě. Jak jsem nezaznamenal jsem někoho, kdo by jako zajásal, že bylo takhle rozhodnuto, kromě teda samozřejmě trenéra amerického týmu a jeho svěřenců.
1: Teda jako americká politika, všichni MAGA republik, no všichni ne, ale bych byl asi nespravedlivý, ale velká část z nich byla naprosto nadšená, všichni influenceři. Byl to jako hodně častý příklad byl, co používal jako argument, byl, že vlastně je docela i jedno, jestli to se takhle dělá nebo nedělá, ale prostě, když to kritizuješ, tak nejsi dostatečný vlastenec. Tohle bylo vlastenecký.
0: A patriotské, ano. Tady je taková zajímavost, že Balogun, jak se stal vlastně americkým reprezentantem,
1: přesně tak.
0: Tak on se narodil

0: nigerijským rodičům, kteří si udělali v době, kdy jeho maminka byla těhotná, tak žili v Londýně a udělali si výlet do New Yorku. A když chtěla paní Bolgunová letět zpátky, tak jí ta letecká společnost odmítla, jak si nalodit, nebo prostě protože byla v 7. měsíci těhotenství, takže z toho důvodu musela porodit v New Yorku. Tam se teda malý Balogun narodil a potom zase teda, když už byl, díky tomu získal americké občanství, protože byl narozen v New Yorku na půdě USA, pak odletěl teda do Anglie, kde strávil celý život v podstatě, celé dětství a mládí a přes akademii Arsenalu se dostal do profesionálního fotbalu. Arsenal ho prodal do Monaka, kde teď hraje ve Francii. Vlastně celé mládí hrál za mládežnické reprezentační výběry Anglie. A když jako si to vypadalo, že úplně na Ačko to nevyhlíží, tak před 3 roky začal hrát za USA.
1: Aha. A ono je to ještě zajímavý, že tady ten apel za něj učinil Donald Trump přesně v době, kdy se vlastně snaží prosadit svůj nápad zrušení takzvaného birthright citizenship, což je to, že když se narodíte na území Spojených států, tak jste automaticky americkým občanem, tak tady přechází to trošku na takový mírně rasističtější, řekněme si to otevřeně, způsob, kdy musíte mít už jako předky ve Spojených státech, nevím, jak tam přesně to, jaká jsou teď ta přesná navrhovaná pravidla, ale přesně Balogun by neměl podle tady toho nového opatření od Trumpa navrhovaného, prosazovaného Trumpem, by neměl vůbec jako mít šanci hrát za Spojené státy.
0: To až se na to přijde, že to není pravý Američan teda, tak to se výrazně zkomplikuje situace.
1: Ano, přesně tak. A on měl ještě do toho zápasu s Belgií velikou šanci stát se Američanem, prominentním Američanem, ale pak došlo k tomu zápasu s Belgií a tam dostali USA docela slušný náklep, nebo 4-1 je docela výrazný výsledek.
0: Jo, to už prostě se bavíme o vyřazovací části. Ano. Ta červená karta Balogunova přišla v prvním vyřazovacím kole, kdy se mu podařilo předtím i skórovat, což je celkem jako výjimečná situace, že hráč dá v jednom zápase do mistrovství se za gól a dostane červenou kartu. Už předtím dvakrát skóroval ve skupině proti Paraguaji, takže celkově na šampionátu 3 góly, což je jako je velmi dobrý výsledek pro tak jakoby mladýho hráče. No a nicméně, když se teda podařilo takhle, to můžeme říct jednoznačně jako protekční cestou zařídit, že směl tedy nastoupit ku překvapení mnohých do toho utkání z Belgii, tak se objevil v základní sestavě, ale byl tam jako tělo bez duše. Asi se to prostě na něm projevilo, ta obrovská mediální zájem o tu záležitost. Tam protestovala nejenom Belgická federace, ale i UEFA, což je jaksi Združení evropských svazů. Celá spousta prostě fotbalových celebrit se vyjadřovala s obrovským jako podivem a překvapením. A vlastně ty jsi zmínil teda pozitivní hodnocení patriotů amerických z politických kruhů, tak prostě v tom fotbalovém světě to vzbudilo jako jednoznačný nesouhlas.
1: Jasně, jasně.
0: A zejména proto, že takřka nikomu, zdůrazňuji takřka, nikomu jinému se vlastně takovéhle výhody nepřiznávaly. Prostě, jak mnozí upozorňovali, kdyby se tam, on byl asi 13. nebo 14. hráčem vyloučeným na šampionátu a nikdo z nich jako žádné takové zacházení speciální nedostal.
1: Ono to trochu připomíná fakt takovou tu slavnou scénu z filmu Diktátor, kde Sacha Baron Cohen hraje jakéhosi prostě diktátora neznámé země z Blízkého východu a tam vybíhá na start nějakého sprintu na
0: Kadáfího.
1: Něco mezi Kadáfím a ještě to, možná to byl Kadáfí. A vyběhne na závod, tak myslím si, že sprint na 100 metrů a sám drží v ruce tu pistoli, kterou to má jako odstartovat, takže samozřejmě on vyběhne první, až potom, co uběhne asi 50 metrů, tak vystřelí a pak kdykoliv ho někdo dobíhá, tak ho zastřelí a pak sám samozřejmě ještě ty, co držejí tu cílovou pásku, vyběhnou proti němu, aby to zaběhl v lepším čase. No a tady to se trošku podobalo s menší absurditou a méně mrtvými, ale bylo to v zásadě podobný. Že dodatečně určuje pravidla, určuje pravidla Donald Trump. Ale v magazínu The Athletic, nebo časopisu, deníku The Athletic, já už nevím, on je to
0: je spíš online. Je to příloha New York Times.
1: No, příloha New York Times. Se psalo, že prej se nic takového nestalo 64 let. A to mě zajímalo, co to bylo před těma 64 lety.
0: Tak, když ses mě na to zeptal už tak jsem, přiznám se, jsem to nevěděl, jak jsem si to dohledával a opravdu se to stalo na mistrovství světa v Chile 1962, kde byl v semifinále v utkání s domácím týmem vyloučen Brazilec Garrincha a chilský prezident se u něj tehdy přimluvil u vedení FIFA, aby směl Garrincha nastoupit ve finále. Takže tam mu vlastně ten trest taky prominuli a Garrincha ve finále hrál. A schválně si víš proti komu?
1: Hráli proti Československu.
0: Správně. Správně. Branku střílel Josef Masopust, který bydlel v Davicích po ulici dál než ty, v Koulově.
1: Aha, hezký.
0: Tak a v obraně hrál Svatopluk Půskal, s jehož vnukem si někdy si seznamoval.
1: Jo, no vidíš, teda, to je ty malý, viď? Ano. A taky se jako protestovalo kolem toho trochu.
0: Hele, já jsem se, přiznám se, jsem se to dneska dozvěděl prvně, když jsem si to dohledal a ačkoliv se to týkalo teda československého týmu, tak si nepamatuju, že by proti tomu někdy někdo jako protestoval, takže že by to někdy zdůrazňoval, takže to asi tehdy proběhlo v klidu.
1: Asi, jestli tehdy byl ještě jako u moci prezident Salvador Allende, tak to byl přítel a byl to přátelák de facto. Tak já vlastně nevím.
0: Teď si to novým časově zařadit se přiznám, kdy byl ten Pinochetův puč, ale každopádně existuje mnohem čerstvější precedent, proti kterému teda Já jsem protestoval, bylo mi to houby platný, ale zbytek světa učinil byl jaksi mnohem jako střícněji se na ně díval a ten precedent se udál v listopadu loňského roku, kde byl v předposledním utkání kvalifikační skupiny vyloučen Cristiano Ronaldo v Dublinu, praštil tam loktem proti hráče a dostal 3 zápasy distanc. No a teď se jako uvědomili, že v té skupině už se hraje jenom jeden zápas a že kdyby ten trest zůstal v platnosti, tak by na mistrovství světa nemohl Cristiano Ronaldo nastoupit v prvních 2 utkáních ve skupině. I sadli si moudří mužové už tehdy z FIFA a vymysleli, že ten 3-zápasový trest se rozloží na 1 zápas nepodmíněně a 2 zápasy podmíněně.
1: Jasně.
0: Jo, to znamená, umožnili vlastně Cristiano Ronaldovi nastoupit taky v prvním a druhém vlastně odehrát všechny zápasy na šampionátu bez omezení. No a přiznám se, že já jsem na to koukal tehda s vyvalenýma očima, protože to jsem jako nezaznamenal. A bylo to jako zajímavé, že svět tehda teda tak hlasitě neprotestoval, jako teď proti Balogunovi. A to na sociálních sítích tam byla debata, spousta takových těch odborníků na PR. No však je to samozřejmé, však šampionát by přišel o svou jako velkou hvězdu a teď ten Cristiano má spoustu těch jako příznivců a některých až agresivních. No vždyť to je snad samozřejmost, že FIFA udělá všechno pro to, aby ty nejlepší hráč či startuje na mistrovství světa. Jo, tak je to takový zajímavý, že tehdy se jako někteří podivili a mnohým to bylo jako mnozí to jako chápali a teď u toho Balguna se teda ten fotbalový svět celkem jako shodnul, kromě toho amerického, že to jako nebylo dobrý. Takže ale už vlastně tímhletím případem Ronaldo byla tahle ta pandořina skřínka otevřená a ono to hned jako, když to tak jako viděli ty účastníci šampionátu, tak Francouzi se zeptali na FIFA taky: hele, nemohli byste smazat tady, se nám jako nelíbila ta žlutá karta, co dostal Olise, kdybyste ji smázli, tak bychom byli jako rádi, protože kdyby náhodou dostal ve čtvrtfinále druhou, tak by nemohl hrát v semifinále, což jako bylo blbý. Angličani taky jako zvažovali v utkání s Mexikem, byl Kvencak zraněn, vyloučen, tak zvažovali taky jako, jestli by nepožádají o to, jestli by nemohla být vyloučena. No a takže, jestli se to vlastně bude řešit teď tímhletím způsobem, no tak se ten fotbal úplně rozpadne, tak doufám, že to všichni nechají.
1: No, jo, já jsem si právě říkal, a k tomu se vlastně dostaneme, jak moc tady to rozhodnutí víceméně téměř znemožňuje pořádání turnajů pod FIFA, protože přesně jak to říkáš, to jako vlastně rozhodnutí sudího neplatí.
0: Někdo ono platí. Ono se jenom řeklo, že ten trest, že ten trest vlastně nebude teda nepodmíněný na jedno utkání, jak se dává obvykle, ale bude podmíněný se zkušební dobou na jeden rok.
1: Jo.
0: Vlastně nikdo tu červenou kartu nezneplatnil. Jo? Jenom, vlastně, se, jenom jo. Ten trest se v podstatě zrušil. Teda.
1: No jo.
0: Nebo
1: no.
0: Odložil. Nebo
1: odložil, zrušil, jasně, jasně, jasně. A to je to tam někdo chytrý, nějaký chytří lidé dali hlavy dohromady. Nějaký velký znalec, a kreativní.
0: Kde je vůle, tam je cesta, hele. No takhle, když už to vymyslel u toho Cristiano Ronaldo, no, tak to tady aplikoval jenom jako podruhý. No.
1: Jasný, jasný, jasný. Použili no, to tež.
0: Můžu
1: jasný.
0: Tě prostě garantovat, že kdyby se to tež stalo nějakému hráči z Paraguaje, z Angoly, z Česka, odkuďkoli, tak, že by o tom nikdo ani jako nepřemýšlel.
1: Jasně, jasně. Ale tady se o tom přemýšlelo. K tomu se ještě dostanem, k tomu zajímavému vztahu Donalda Trumpa s Infantinem. A
0: ten je těsný, ano.
1: Ten je těsný a vůbec o tom, o nějaký historii, řekněme, kreativních rozhodnutí ve vedení FIFA různého typu.
0: Nesmíš se zapouzřit, ale musíš být otevřený jako novým výzvám.
1: Přesně tak. I finančním a tak. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu zápasu s tou Belgií. Ukázalo se tam, ty už jsi říkal, že prostě Balogun hrál trošku jakoby byl opařený, ale já jsem měl pocit, že i ten americký tým celý nějak moc nefungoval a proti té Belgii a teď hodně lidí to interpretuje tak, nebo četl jsem pár novinářských interpretací, že prostě belgický tým byl namotivován tady tou křivdou, nebo nespravil pocit.
0: To co rozhodně, ano.
1: Ale druhá věc je, ty Belgičani fakt působili, že jsou jako aspoň v tomhle zápase o třídu vejš a je to tak, že ten americký tým jako vlastně ukázal se, že není jak dobrý, anebo...
0: Já si myslím, že se spojilo vlastně do jednoho celku víceméně všechno to, co si poznamenal, jo, tak oni ty Američani ve skupině vypadali celkem dobře, ale prostě belgický tým je lepší, jako dlouhodobě ty jeho hráči prostě, velká většina z nich prostě nastupuje v top ligách a tak dále. A omladili sice, ale na tom šampionátu se jim, si myslím, celkem daří, respektive hodně je, jak se říká, nakopnul utkání se Senegalem, ve kterém ještě asi v 86. minutě prohrávali 0-2 a dokázali ještě v závěru zápasu vyrovnat a v prodloužení dát vítězný gól, takže ty byly jako tak jako rozjetý velmi, velmi dobře a tohle vlastně tahle záležitost, kterou jako vnímali, si myslím, celkem oprávněně jako křivdu, ta s tím Belgunem tak jako je samozřejmě namotivovala ještě víc. Před utkáním belgický trenér říkal, já myslím, že červené tak tady mají v Americe teprve 1. dubna asi. Každopádně i vlastně to, jak to hráči vnímali, se projevilo po té, co Belgie vyhrála celkem, jak se zmínil jednoznačně, tak se objevily obrázky, teď nevím, jestli to bylo z kabiny nebo ze hřiště, jak hráči. Takový ten trumpovský taneček tam jako vyparodovali, tak já si myslím, že dá se říct, že myslím si, že jim v tomhle utkání fandil celý nemaga svět.
1: Přesně tak. A je pravda, že já jsem to nejdřív nepoznal, když tancovali po posledním gólu v prodloužení, myslím, v rohový, tam odkud se tý rohový tyče.
0: Rohový praporek se
1: tam říkal. Rohový praporek, ano. Takže tam tančili takový zajímavý tanec, u kterého mě až pak došlo, že se trochu podobá tomu trumpovskému, akorát měli ruce níže. A pak ten týž tanec tancovali v šatně a tam už do toho hrálo YMCA. Takže tam to bylo jasný. Jo, a tady jako spousta vtipných komentářů jsem viděl na Instagramu.
0: Tam... Neskutečný množství meme prostě. Přesně, a tady těch jako videí se objevilo takových.
1: Jedno hodně vtipný byla nějaká slečna belgická, která říkala Američanům, že určitě nevědí, kde ta Belgie ani je, tak kdyby se scháněli, kdyby chtěli poradit, tak je ve čtvrtfinále.
0: To je hezké.
1: To bylo docela vtipný. No, každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsem avizoval, vztah Infantino-Trump, Gianni Infantino, je to tak? Gianni Infantino, věnoval Donaldu Trumpovi mimořádnou cenu míru.
0: Ano, bylo to několik týdnů nebo měsíců před útokem na Irán.
1: Ano, ano, ano, přesně tak. A po útoku na Venezuelu, myslím, to bylo.
0: Jo, jo.
1: Nějak mezi
0: bylo to v prosinci, každopádně u příležitosti losování základní skupin mistrovství světa.
1: Přesně tak. On tehdy, Donald Trump, ke svému překvapení nedostal cenu Nobelovu cenu míru a byl z toho hodně špatný, tak mu FIFA věnovala, což je skvělý. Jako Mezinárodní tenisová federace by mu mohla dát cenu míru.
0: No, jenže jako... ta tenisová federace nepořádala zrovna prostě největší svoji jako opulentní akci na území USA. Ještě musíme asi zmínit, že ten turnaj vedle Spojených států amerických pořádají Mexiko a Kanada, že to probíhá ve třech zemích a je to opravdu jako ultra obří akce, které se vlastně poprvé v historii účastní 48 týmů, takže tam hraje vlastně asi 140 zápasů, je to prostě, trvá to, byl ten turnaj oproti předchozímu stavu prodloužen o 10 dní, takže trvá to měsíc plus 10 dní, jo, dřív se to vyšlo do jednoho měsíce, teď ani to takhle ne. A no, samozřejmě se na to upozorňuje, že Infantino, jak se řekne slušně, že leze Trumpovi do zadku.
1: Že leze Trumpovi do prdele, můžeme říct, v pohodě.
0: No, a tak on je na to trošku jako zvyklý, protože ty předchozí šampionáty se konaly tak jako v zemích, řekněme, vedených lidmi, kteří mají přinejmenším autoritativní sklony, tak 2018 hrál šampionát v Rusku.
1: Jasně, ano.
0: A v roce 2022 tam to mají přímo tak jako ze zákona, ale tam se to sehrálo v Kataru samozřejmě, takže
1: přesně,
0: tam ještě demokracie nedorazila. Do Ameriky sice dorazila, ale tak nějak to vypadá, že se z ní začíná vytrácet trošku.
1: Ano, ano, ta je na nejlepší cestě. No, zařadit se mezi oblíbené země. Tak. Gianni Infantino.
0: A teď se jako, zase jako, já teď možná budu vypadat, že se od toho Infantina trochu zastávám, ale já si myslím, že on trošku jako s tím Balogunem, to jako bylo přes všechny čáry, tak, ale až do té doby jsem byl ochoten jako i říkat a zmiňovat, že ho asi jako do značné míry chápu a dám to jako na příkladu, vlastně ty trošku jako problematika toho trumpismu se začala objevovat už vlastně před startem toho turnaje, kdy se například na území USA nedostalo rozhodčí ze Somálska.
1: No jasně.
0: Jo? Podobně prošli tam prostě obrovským jako problematickým vízovým řízením zástupci prostě řady afrických zemí, nepustili tam, většiny z nich tam jako nepustili žádný fanoušky, nebo část jakoby funkcionářů a tak dále. No a jako největší oříšek byl samozřejmě národní tým Iránu.
1: Jasně.
0: Jo, který se jaksi víme, že se ocitnul v podstatě teda s Amerikou ve válečném stavu a já jsem se teda domníval, přiznám prostě, já nevím, měsíc před šampionátem, nebo ano, kdy začaly ty útoky, asi třeba dva měsíc, už to trochu možná předtím, tak jsem si byl v podstatě skoro jistý, že prostě ty Iránci na tom mistrovství světa hrát nebudou. A tady se stal, jako musím říct, jako zázrak v mých očích. A sice, že tohle Infantino si myslím dost i na základě tady toho svého svojí osobní politiky směřované vůči Trumpovi nějakým zázrakem dokázal, což je pro ten fotbal jako velmi dobrý. To bych jako zase jako to bych zdvihal ten prst jakoby nahoru, protože tým, který se na ten šampionát kvalifikoval, tak kdyby mu bylo jako znemožněno se ho zúčastnit, tak to by byl ještě větší průšvih, než to, že se tam nedostal jeden sudí ze Somálska, nebo ještě větší průšvih za to, že Balogunovi jako smazali kartu. Sice ty Iránci tam jako trpěli jako zvířata, protože nebo prostě neměli rovné podmínky s ostatními.
1: Neměli a byli neustále
0: v pohybu.
1: Neustále taky prohlíželi jako fakt ponižujícím způsobem.
0: Ano, včetně jako análních otvorů byly prohlíženy, jestli tam nejsou trhaviny a tak dále, což se stalo teda i dalším třeba nebo jiným výpravám, zejména z afrických států. A dokonce i Messi ho prohlížel, alespoň teda s detektorem kovů, což se mu asi stalo zjevně poprvé v životě. Viděl jsem video, jsem byl z toho úplně v Jiříkově vidění, co se to tam jakoby děje. Ale abych se vrátil tady k tomu, tak ty Iránci, oni byli na losování do skupiny, jejichž zápasy se hrály na území USA a bylo to nakonec vymyšlené tak, že jejich kemp bude v Mexiku, kam je pustili jako v pohodě, a na ty zápasy do USA tam vždycky dostával jednodenní víza, takže tam prostě museli přiletět, odehrát a odletět. Jasně. Jo, ani tam prostě nenechali vyspat prostě nic, takže jasně. Takže to tam bylo jako, bylo to komplikované, ale hráli tam, což jako je dost jako důležitá věc. No.
1: Hezké. No, ale jinak mně připadá Infantino už tím tou organizací mistrovství světa v Kataru zvlášť, a vlastně v tom Rusku. To bylo ještě za něj, nebo to byl předchůdce?
0: To rozhodl pan Blatter a exekutiva exekutiva FIFA ještě v době předinfantinovské. Teď nevím to datum, ale už ta hra to vzbudilo samozřejmě spoustu emocí. Už jako zvláštní bylo, že přidělili vlastně dva šampionáty na jednou, což se jako nikdy předtím nestalo. A náš společný kamarád, já už bylo po 22. hodině, no bude brzy. Ne. Náš společný kamarád Luděk Staněk to tehdy okomentoval slovy: a teď si koupí děvky, které ještě neměli. Čím chtěla se jako vyjádřit podezření na korupci.
1: Jisté podezření na korupci, ano. Přesně to mě u toho napadlo. Jako, já mám dojem, že třeba tradice fotbalu a význam fotbalu jako v Kataru a význam katarského fotbalu pro světový fotbal, nevím, jestli jako to hraje roli, ale myslím si, že není až tak velký. Plus jako udělat mistrovství světa, open air, stadion, jako v pouštní zemi, kde tou dobou asi 50 stupňů ve stínu.
0: A přesto to šlo, hele.
1: Přesto to šlo.
0: Hele, tam samozřejmě vlastně tenhle turnaj jako zbuzoval jako spoustu jako otazníků, protože mimo jiné i teda proto, že porazila kandidaturu USA.
1: A Anglie, myslím, že
0: ano,
1: Anglie.
0: Tak a což jako mnohé překvapilo, teď vnitřní audity nebo vnitřní nějaké zprávy, které si k tomu nechala exekutiva FIFA vypracovat, tak všechny uváděli kandidaturu Kataru jako nejméně doporučení hodnou právě tady z těch důvodů, nulová tradice, problém s teplotami a tak dále, ale to všechno prostě Sepp Blatter a exekutiva FIFA tehdy jako přehlédla a se slovy fotbal hledá nové destinace.
1: Jasně.
0: To umístila tam. Do té doby prostě v Kataru nejpopulárnějším sportem bylo sokolnictví.
1: Jasně.
0: Ale je teda fakt, že tam ty zase jako nemají problém ty stadiony postavit.
1: To ne.
0: Na území velikosti zhruba východočeského kraje postavili asi 10 prostě obrovských stadionů a tak ten turnaj tam proběh, posunul se z tradičního letního termínu se posunul do prosince.
1: Jasně.
0: Kde je tam přece jenom trošku jako dýchatelněji, což jako zase vytvořilo obrovský problém samozřejmě evropským ligám a všem, protože museli to nabouralo všechny kalendáře. Mimochodem je tak pro zajímavost 2030 čtyři, jestli pak typneš, kde bude mistrovství světa.
1: Nevím.
0: V Saúdské Arábii.
1: Saúdská Arábie, no.
0: Protože fotbal teď jako hledá ty nový prostě destinace a tak. No a ale tak jako, ono když se podíváš, ono se pak stala ještě jedna jako důležitá věc, a to si pamatuju do tu mluvě, to bylo 2015. V předvečer, jak se říká, kongresu FIFA v Curychu provedli švýcarští vyšetřovatelé společně s agenty FBI obrovský zátah v luxusním pětihvězdičkovém hotelu v Curychu, kde zatkli asi polovinu členů exekutivy FIFA, včetně asi dvou viceprezidentů. A navzdory tady tomu obrovskému skandálu, kdy UEFA vyzývala Blattera, ať jako nekandiduje, ať přinejmenším odloží volbu, tak přesto všechno byl se Blatter jako znovu zvolen.
1: Jasný.
0: A pak teda odstoupil asi po roce. Nicméně samozřejmě to velmi zatřáslo důvěrou u mnoha tradičních sponzorů a na jejich místa se posunuli zejména sponzoři arabští. Třeba jo. Qatar Airways jako je naprosto nepostradatelným teď sponzorem FIFA a platí zjevně tak obrovský, nebo společnost Aramco, jo, Saudská a tak dále. Tak a no ale ty většina těch jako... Většina členů FIFA je s tím finančním stavem věcí spokojená a tím pádem je spokojená s tím, kam FIFA ty šampionáty umísťuje a s tím pádem, co je řídí.
1: Aha, takže já jsem právě po tomhle rozhodnutí Donalda Trumpa...
0: On se zeptal.
1: Jo, jak se... Jak
0: a šlo to, hele. Někdy to. Stačí se zeptat.
1: Přesně, člověk se nemá bát se zeptat. Přesně tak, je to tak.
0: Vína, huba, holé neštěstí.
1: A zdravá asertivita, to je potřeba. Aplikujte zdravou asertivitu. No, tak se trochu řešilo, že tohle už jako přestává všechno. A byly, četl jsem různé diskuze na X od různých jako odborníků a... nebo tom, myslím, i by šly nějaký články, jestli se to dá reformovat, FIFA, nebo jestli by, zvlášť po tom, co, myslím si, že určitě tomu napsal nějakou kritickou notu vedení UEFA, tak jestli by třeba nemohlo něco převzít za tu FIFU UEFA, jestli by nemohla asi rozjet třeba nějaký truc podnik, jako když to zjednoduším. Je tohle možný, jako za prvé reformovat tuhle organizaci a za B, když ne, nahradit jí?
0: Tak, oni tam nějaké reformy proběhly. Například ten nejzákladnější ze všech reform je, že to dějiště šampionátů, což je jako to nejdůležitější rozhodnutí, že už není svěřeno prostě exekutivě, to znamená nějakým třeba 20-15 lidem, ale volí to celý kongres, jo, což je 210 zemí, tak to musíme uznat, že tady reforma proběhla. Jsou prostě zastoupeny všechny konfederace kontinentální ve vedení, jsou tam i ženské kvóty zavedeny na a tak dále, ale a probíhá vlastně takový, tam je zajímavá věc, že Infantino je samozřejmě Evropan a než tam jaksi nastoupil a Blatter nahradil, tak byl generálním sekretářem UEFA, tak přišel tam z UEFA, ale sotva se tam objevil, tak začal hrát tu politiku vlastně blatterovskou a blatterovská a předtím i havilandžovská politika už od 70. let se zaměřuje na to, že prostě vychází z toho, že největší počet zemí jako na kusy je prostě v Africe, v Ázii a taky v té FIFA jejím členem je obrovský množství karibských ostrůvků třeba, jo, to je Svatá Lucie a Tomáš, aha, Antigua a tak. Jasně. A stejně taky v oceány třeba Vanuatu a Vanuatu má hlas, který má stejnou platnost jako Německo. Stejnou váhu, jo?
1: Aha,
0: no, takže ono sice Evropa má těch hlasů asi 54, ale v těch 210 prostě je to málo a většina toho dalšího světa pro ní je fakt jako důležitý. Pro všechny Bhutány, Barmy, Čady, Středoafrické republiky, Kubu, já nevím, no to je asi nejvhodný příklad, Salvador, kohokoliv, je prostě nejvíc ze všeho důležitý, kolik jim z FIFA každý rok přijde peněz.
1: Jasně.
0: A ty peníze jim prostě přijdou, na čem FIFA vydělává, to je zejména teda World Cup, to je ten turnaj, který tam teď jakoby probíhá a čím víc se na ně bude hrát zápasů, čím víc to znamená, čím víc, větší počet bude mít účastníků, tím víc bude televizních přenosů, tím víc se může jako to nabídnout jakoby sponzorům, že jo, a tak dále, tak prostě o to větší to bude vejvar. A tohle je jako jediná věc, která na tom tyhle ty národní asociace, kterých to je dohromady 210, zajímá a vlastně to nepřetluče v jejich počích nic. FIFA dokonce chtěla mít ten vejvar každý dva roky.
1: Aha.
0: A tady se tomu tehda UEFA postavila na zadní, protože to by zničilo její klíčový turnaj Euro, mistrovství Evropy, takže tohle se jim teda, a ono v podstatě se to asi i jeho Američanům a dalším, to už by to zasáhlo i ty další, takže tady se podařilo dojednat, že tudy ne, ale FIFA našla si způsob, na čem vydělat místo toho a vymyslela mistrovství světa klubů s asi, já nevím, 32 nebo 48 účastníky, další jako monstrózní akci, která už proběhla loni v létě, což má jako by ten negativní efekt, že vlastně opravdu s fotbalu se stal celoroční sport, do kterého se nejenže už se nevejdou tréninkový období letní a už se tam pomalu jako nevejde se tam ani dovolená, prostě ty hráči jako, aby jako jeli furt, takže už se proti tomu jako ozývají zase hráčský federace a tak dále, ale vlastně cílem celého toho soukolí je vydělat co nejvíc peněz.
1: Jasně, jo. Takže vlastně ten, já jsem četl právě něco o tom, jak, že má úplně zásadní podporu FIFA a její vedení ve třetím světě, tak teď jsi to vlastně pojmenoval, že ona jim vydělává nějaký peníze prostě. A
0: tak, samozřejmě. Jo. A v každý té zemi je takový nějaký jejich jako místní pelta a ten se těch peněz jako vždycky velmi rád ujme a velmi s nimi jako skvěle hospodaří, samozřejmě.
1: Moudře hospodaří.
0: A potom přijede na ten kongres a tam hlasuje pro toho pana Infantino. Co je jako důležitý od momentu, co byl Infantino zvolen, tehda protikandidáty měl na začátku, tak od té doby jsem ani žádný protikandidát nepostavil. Aha, jo, takže volený prostě aklamací. A
1: hezký.
0: Tak uvidíme, jestli tenhle ten příběh s tím Belgunem jako vyvolá nějakou jakoby nevoli, nebo to. Z toho si myslím, že je patrné, že UEFA skoncentrovala všechny síly na to, aby nebyly ty mistrovství světa každý dva roky a od té doby byl takový jakoby rádiový klid.
1: No. Aha. Vidíš, a teď vlastně, když se to protáhlo o 10 dní, to mistrovství, je tam mnohem víc zápasů, mnohem víc týmů a jsou rekordně drahý stupenky, co jsem slyšel tady. Jaká je tam návštěvnost? On se trochu tvrdilo, že kvůli těm restrikcím hnusným, jako Trumpovým, vůči návštěvníkům z některých koutů světa, který on nemá rád, hlavně z Afriky, a pak vůči... No právě, ten předražený lístkům, že tam bude ta návštěvnost malá.
0: Hez, no rozhodně není malá. Jo? Z toho, co to jako vidím v televizích, tak ty stadiony jsou opravdu jako obsypaný lidma. Určitě tam na začátku byly nějaký zápasy, na kterých se stalo, že FIFA jakoby zveřejnila, že jako byl full house a to se jako poukazovalo na to, že tam třeba třetina míst jako prázdná byla. Ale spíš si myslím, že tyhle věci jsou jako výjimečné. Ono samozřejmě v těch, já jsem tam přiznám se nebyl, ale v těch přenosech se to dá jako uspůsobit, takže naženeš ty lidi na ty místa, aby byli tam, jakoby, kde mají být, ale na těchto těch, myslím si, že určitě ta návštěvnost jako bude vysoká. Oni prostě, když už tam jako ty lidi se vydali se všech koutů světa, z Jižní Ameriky a tak dále, tak si myslím, že ty stadiony opravdu zaplnily. Obrovská návštěvnost byla v Mexiku třeba, tam jako ještě tím fotbalem žijou jakoby mnohem víc. Ta Kanada byla taková, tam to tak jako spíš jako objevujou pořád, jo, tam pořád ten hokej přece jenom jakoby má dominanci, ale jako rozhodně ta návštěvnost nebyla průšvihová, tak.
1: Ono vlastně jeden z takových zápasů, který vyšel jako, že ta návštěvnost bude strašlivá, byl zápas České republiky s Jižní Koreou, bylo to tak? Jeden z prvních, co
0: to bylo jedno, to bylo v Guadalajáře, to bylo tam v Mexiku.
1: No a tam nějak to rozhodně Mexičany to nepřitáhlo, Čechů tam asi moc nepřiletělo.
0: A Korea taky jako asi, tak tam nebylo, opravdu to byla spíš jako výjimka, výjimečná záležitost.
1: No a co se týče, když už jsme u toho českého týmu, to je
0: smutná kapitola.
1: To byla smutná kapitola. A čím je to ráno, že jsme hráli takhle zoufale, že ten český fotbal se dostal, ty si to vlastně komentoval jednou na svém Facebooku, že jsi ukazoval, myslím, něco z mistrovství Evropy z toho zápasu s Holandskem, nevím už přesně.
0: Z roku 2004, no.
1: Ano, jak se během 20 let, zhruba něco kolem 20 let, ten český fotbal se dokázal dostat, jakože jsme byli mezi naprostou špičkou světa.
0: A to už tam to jako hodně dlouho nejsme, no. Tak
1: propadli jsme se až tam.
0: Jako opravdu se, obávám se, na tom mistrovství se to objevil jako do značné míry reálný stav, že v řadě jakoby věcí zaostáváme a navíc ten tým, který má svoje handicapy, tak tam ještě zahrál jako výrazně pod svoje možnosti. Teď je otázka, jakoby proč rozhodně ty hráči nebyli v dobrý psychický ani fyzický pohodě, myslím si, že jim scházela kondice, že to tam prostě uvnitř toho týmu jako nefungovalo, ale to je jakoby jedna část toho problému a druhá část je, že prostě náš mládežnický systém neprodukuje už nedvědy, Poborský, Rosický a tak produkuje hráče, který mají problém s individuální, nebo nejsou tak dobrý v individuální technice, zejména v rychlosti. Ani nemají to, ani většinou nejsou schopni jako vyvinout tu jako potřebnou rychlost. A prostě ta práce s míčem je, není dostatečně dobrá, nevychováváme kreativní typy, který by uměli prostě kombinovat, prostě zakládat útoky. Za to máme spoustu jako bouracích typů takových, jako, ona i ta naše liga je taková, trošku to spíš jakoby připomíná MMA, no a ona to někdy působí trošku matoucím dojmem, protože klubům se docela jako v evropských pohárech daří, ale prostě v těch klubech to můžeš dolepit cizinci, jo? A přesně na těch pozicích, které co to jako Češi jako neumějí, to znamená, aby tam někdo tvořil tu hru, nebo aby běhal po těch křídlech a tak aby střílil góly v útoku, tak teď poslední dobou se opravdu ta Česká liga s těmi cizinci zaplnila a ta reprezentace tím trpí, nebo respektive trpí tím, že se tady 20 let ten mládežnický systém, si to pořád jako vždycky řekneme po takovým nějakým velkým turnaji, že tady ty nedostatky jsou, ale prostě neprobíhá tam žádná potřebná reforma metodiky, jsou tady obrovský nedostatky ve výchově, ve vzdělávání trenérů a tak dále. Jsou potřeba prostě udělat hluboký reformy, o kterých se x let mluví a prostě na fotbalovou asociaci ještě neměla čas jako je v podstatě zahájit, nebo o tom nevím, takže bez toho se jako ten český fotbal nepohne, nebo spíš může dosáhnout nějakého jednorazového úspěchu někdy jako spíš náhodou, ale v těch kolektivních sportech opravdu je to systémová věc.
1: Říká fotbalový novinář, nejlepší fotbalový novinář u nás Luděk Mádl, který hostem dnešního Zátiší o české problémech české reprezentace a ještě máme pár minut.
0: Já se tady červenám.
1: No,
0: to mě takhle hezky hovoříš.
1: To je to světlo, co tady svítí z toho mikrofonu, to je červený. Ale ty si samozřejmě tu chválu zasloužíš. Ale já bych se chtěl zeptat na fenomén Haaland. Čte se doufám Haaland.
0: Píš o Haaland.
1: To je teďka jako samozřejmě nejvíc mýmů z celého mistrovství jde na něj. A třeba jeden z nich je, mě docela vlastně bavilo, že teď pobaveně lidi komentují a sdílej videa, kde je vidět, jak on se pohybuje po hřišti, že zatímco všichni ostatní hráči tam běhají, on po něm jako v těch záběrech aspoň chodí a pak vždycky v pravou chvíli prostě udělá strašně rychlejch pár kroků a ocitne se přesně tam, kam míří míč a napálí to do brány.
0: To máš jako dobrý postřeh, úplně přesně takhle ho charakterizoval Carlo Ancelotti, italský trenér Brazilců, už se ho ptali vlastně po utkání, ve kterém dal Holand dva góly a vlastně odstřelil Brazilce z mistrovství světa, v čem je ta Holandova jako největší přednost a on říkal, on spousta se lidí jako myslí, že jako ve střelbě nebo v technice nebo v atletičnosti, no vlastně on má postavu jako vypracovanou v odolnosti. Ne, to všechno má skvělý, ale to, co je u něj nejsilnější, je schopnost jako načasování. On má zároveň prostě v hlavě počítač, jak Terminátor umí si tu situaci přečíst úplně jako dokonale, vidí, kdy jsou ty obránci už unavený, nebo kdy někdo z nich jako není úplně optimální postavení a tak dále. A ví opravdu jako šelma, jako predátor přesně, kdy udeřit a on se do té brány trefuje.
1: Ale on to není poprvé, že tohle mistrovství, to se jako dostal do světového povědomí, ale lidi, co asi sledujou anglickou Champions League, tak...
0: Jo, tak on je samozřejmě hvězda, on má, už jeho táta byl norský reprezentant a tak nějak jako podobně jako spousta dalších tatínků pracoval, jako vychovával svého synka, aby z něj byla fotbalová hvězda, jemu se to teda povedlo. Jasně. Takže už když bylo Erlingovi, já nevím, kolem 22 let, tak bylo jako jasný, že pak jako bude asi z něj superstar a to tehdy s manažerem hráče Minem Rajovou objížděli takový kolečko Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United a opravdu asi 2 roky se řešilo, kam přestoupí. Nakonec koupili, investovali do něj Manchester City. On tam nasázel obrovský množství gólů. Má teda taky jako období, kdy góly dává, kdy nedává, ale teď na tom šampionátu chytil, má formu jako luxusní, ale co je jako krásný, i on prostě týpek, který už jako zažil toho spoustu ovací a tak dále, spoustu cen a trofejí, tak je opravdu hotovej z toho, jak je tam to týmový sepětí, jaká je ta atmosféra v tom týmu, jak se tam jako daří a jakou má ten norský tým podporu i doma. Oni mají takovou společnou oslavu, hráči po zápase se jako sednou, že jakože veslujou a takový na oslava vikingů prostě a ono s nima takhle vesluje celý Norsko. Jo, tam i děti v mateřských školkách, lidi na náměstích, co to sledujou, poslanci ve sněmovně, jo. Prostě úplně celou tu zemi to jako spojilo a to je ta jako úžasná věc, kterou my jsme si tady užívali v období třeba na Gána, nebo s fotbalem možná v letech 1990 nebo 96, tak Norové si to užívají teď jako opravdu parádně a ten Holand říká, no já jsem na ten národní tým dřív jako úplně to jako nebyla tak jako moje priorita, tak a když to vidím, co se tady děje, on je taky poprvý na mistrovství světa, oni Norové asi taky 20 let na žádným turnaji nehráli, takže společně s ním dali dohromady nějakou generaci, která tam jako dělá zázraky a prostě Norové si ten šampionát užívají prostě na 1000000%. Bohužel nám to jaksi nebylo úplně souzeno.
1: Smutné. Tak skončíme něčím veselějším. Jaký je tvůj tip na klidně 2 typy nebo 3 na vítěze?
0: Ještě tam 8 týmů, ale...
1: aby jsi nemusel vybírat nutně z jednoho. Ale jaký je tvůj horký favorit? Podle tebe by mohl.
0: No, tak teď to vyřknu samozřejmě, že to potom jako nedopadne, ale rýsuje se to, takže jedno semifinále by mohlo být mezi Francií a Španělskem. Myslím si, že zatím jako nejlepší fotbal na tom šampionátu hrajou Francouzi, ale uvidíme, jak si se tam dostanou. A v té druhé části pavouka, tak tam už teď ve čtvrtfinále se Norové potkají s Anglií, což to jako bude zajímavý a vypadá to, že v semifinálových jejich soupeř by mohla být Argentína. Já si myslím, že jako nejpravděpodobnější je, že se zopakuje finále z Kataru, což bylo Argentína Francie a pokud se to stane, tak si myslím, že se to otočí, tam vyhrál Messi a spolu, tak a tady si myslím, že by vyhráli Francouzi.
1: No hezký, ale každopádně tenhle závěr toho šampionátu vypadá tak jako, že to už budou zajímavý zápasy hodně.
0: Jo, teď už prostě jsou tam opravdu jen skvělý týmy, čtvrtfinále, semifinále, finále, to se hraje 19. července a když si vzpomenou na ten zápas z toho Kataru, tak to byla tehda velkolepá show, to finálové utkání, tak doufám, že se to zapakuje.
1: Tak se těším a děkuju moc za návštěvu ve studiu. Kdo jste si nás naladili před chvilkou, tak mým hostem byl Luděk Mádl, nejlepší český sportovní žurnalista. Kde tě můžou lidi najít, číst, sledovat?
0: Tak v časopise Hattrick, jsem šéf komentátor a s Luďkem Staňkem, dneska už jmenovaným, máme společný fotbalový podcast, který se jmenuje Kontakt tam byl.
1: Hezký kontakt tam byl.
0: Tak jsme na YouTube, jsme ve všech aplikacích, tak si nás najděte.
1: A tenhle rozhovor, kdybyste si ho chtěli poslechnout celý nebo znovu, tak bude na všech platformách, který má Rádio 1. A bude tam. A my musíme končit. Takže mějte se moc hezky a dobrou noc.
0: Krásný dobrý večer a děkuji za pozvání.
1: Já také.
2: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějakej dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
3: Rádio 1.
4: We have the check. It's on a house.
5: Really?
4: Sure, what the hell. Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
6: Já vám už nenaliju, mám už jenom panáky.
7: Slibovědě.
8: Už ani nemůže být aktuální, my se tady to... Co jsem jako řekl?
5: jenom, že se zaříkal.
6: Hele, už mám po zavíračce, už mám panáka.
7: Jo,
8: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Krásný středečný večer, posluchaté Radio 1, pořad po zavěračce, od mikrofonu a zdraví Gregory a
1: František, čau.
0: Čau a ve dnešním díle konečně po dlouhé době, po půl roce, budeme rozebírat novinky. Novinky, různé songy, které nás oslovily za poslední půl rok, že jo, Franto?
1: Je to tak. A tahle novinka nás oslovila oba dva, když to máme rádi, je to GB.
0: Přesně tak, proto to je otvěrák dnešního dílu. No a je to vlastně první vlaštovka z jeho připravované desky, která se jmenuje Herz Sprung, která vyjde na docela známém labelu, ty říkal, který se jmenuje...
1: AD93, takže tak. Je docela zajímavý, že se... dokázal dostat až na takovejhle prestižní label, který mi přijde v téhle době docela v hypu.
0: Jo.
1: A no, vlastně jsem to, vlastně jak ho pozoruju, tu jeho kariéru, tak jsem to ani jako nečekal, že se dostane až třeba na takovejhle label.
0: No, my si ho ještě pamatujeme,
1: no,
0: že...
1: No právě, jako Spardons, no. No právě, no. A jako, že jo, tak to je asi pro nás, pro oba je to stejný, že Pardans je taková nedoceněná kapela,
0: jo,
1: která nikdy neměla takový úspěch, jaký by si zasloužila.
0: Mm-hmm.
1: A potom ty solovky, třeba ty první solovky, mně nepřišly moc dobrý, právě Gustavovi.
0: Jo, ani Guse Music, které vyšlo na Porsche Isolation?
1: To jo, ale myslím ještě úplně ty první.
0: Jo, takhle.
1: Jako dělal jako Gustav.
0: Jo, jo.
1: Jsem si říkal, že jo, Gustav, že on to různě mění, potom byl jako GB.
0: Mě to vůbec taky neoslovilo, no. Potom až vyšlo jako GB na tom Porsche Isolation, tak to bylo fajn. Pak nasledoval ten Reset Falter, se kterým on vlastně jako i přijel do Prahy, že jo?
1: No to bylo super, no.
0: A Franta vlastně s ním i dokonce sdílel jednu stage.
1: No to bylo krásný. Ale yeah. No, ale je zajímavý, že se takhle vyhrál, no. Mm-hmm. Že to přijde čím dál tím lepší, ty věci. Jo. A dostal se až na takovejhle label a přeju mu to, je to skvělý a mám rád věc, všechno, co dělá, nebo teď, co dělá. A že na začátku mě to dost nebavilo a říkal jsem si, že bude takový jako taky zapomenutý.
0: Mm-hmm.
1: A
0: jo, já si myslím,
1: něco se stalo.
0: Zapadá do té prostě londýnské vlny.
1: Jsi říkal, že se přestěhoval, ne?
0: Jo, jo, jo, to jo, tak nějakým způsobem asi zapadá do vlastně proudu těch kapel a strašně se mi líbí jeho zvuk, že on je to cítit, že prostě jako vizionář, dělá to všechno sám a je vidět, že prostě
1: je to znát, vizionář.
0: No, je to znát, kam směřuje prostě. Hmm. Většinu věcí on nahrává sám, jenom jakože tak to skládá sám a nahrává, ale jako pro něj hrajou další hudebníky a hudebníce.
1: Uh-huh.
0: No a vlastně ten připravený album Herz Sprung, který vyjde 21. srpna roku 2026, takže aha, za pár měsíců, a bude obsahovat 10 skladeb a já se strašně těším na tohle. No.
1: No já taky. Ale tak dneska to bude víc o hudbě než o kecání.
0: Ano.
1: Takže si pustíme další písničku.
0: Tak jo.

No, tak nám teďkom dozněl další GB. Tentokrát to nebyl Gustav Bernstein, ale GB jakožto Goodbye Clifford. GB Clifford. Skladba se jmenuje I'll Hide My The Tears, So It's Easy z alba Love Diskito, které vyšlo nedávno na Mapa Records slovenského labelu, který doporučujeme

0: Cliffordovi, řekneme.
1: Jo.
0: Je to nová nahrávka tady to tý umělkyně, umělce domácího a ty jsi mi říkal, že to je nahraný jako živák, že to je z nějakého živáku stopy, které jsou vlastně nějak smíchaný a z toho je udělaný to album, je to tak?
1: Já nevím, nepamatuju si, jak to vlastně jako přesně je, protože je to podle jakože takových spíše gossip. Ale prej to bylo nahrané tak, když Mapa hostila GB Clifford v Bratislavě v nějakém klubu, tak oni tam nějak ten set nahrali. A vlastně i pak chtěli jako vydat, no. Jako možná dokonce to je někde jako napsané na tom Bandcampu, ale teďkom bohužel to nemůžu najít. Každopádně na tomhle, tenhle song jsem slyšel už dávno na různých koncertech GB Clifford a strašně mě jako to bavilo, protože se mi líbí vlastně, jakým způsobem pracuje s tím zvukem a baví mě vlastně ty zkreslené, jak tomu říkám, jako trumpety. A když to jako správně prostě jako zvuk a je to nahlas, tak to velmi taková zajímavá, já nevím, že to je takový jako až taková jako zkušenost, že prostě ono tě strašně jako propichne ten zvuk a zároveň jako obejme prostě, víš, když to je jako správně jako nabasovaný, no.
0: No mě to připomíná jako perkusivní zvuk třeba jako činelu, víš, jako když na ně jakoby škrábeš,
1: jo.
0: Nebo jak se dělají bubenický performance a jo. Tak.
1: A nebo tak smyčec tak, dokonce.
0: No, taky, no, no, něco takovýho. No, tak jako industriální věc.
1: Jo,
0: vlastně.
1: Takže těšil jsem se vlastně, kdy už vyjde ta skladba, protože to jsem dlouho poslouchal právě na živacích a konečně venku, takže doporučujeme, to mě oslovilo. A my asi klidně můžeme na další novinku od nás.
0: Jdeme.
1: A co to bude?
0: To uslyšíte.
1: Tak jo.

0: Dohráli nám Pankáči Institute z Austinu a jejich nový song The Shooter z jejich EPčka Institute, kde jsou další ještě dvě skladby, a tohle je úplně skvělá věc, podle mě jako jeden z jejich nejlepších songů, Shooter.
1: Mm-hmm.
0: Pak mě to docela vzalo. Jsou to furt jako starý Institute, ale skvělý song, jako jo. Banger.
1: Jsem právě chtěl říct, no, zní to jako Institute.
0: No jasně, ale jako Moses Brown, zpěvák, mm-hmm. jeho klasický takový hejskovský projev, jako a...
1: Takový opity.
0: Yes.
1: No, no. A dost jako politický, jako asi možná jako většina jejich songů jako založený.
0: Mm-hmm, ten a takový... good guy with a gun.
1: Mm-hmm. Že a dokonce takový možná i něčem jako radikálnější než obvykle, že to není jenom taková suchá kritika, ale spíše až takový jako vysměv a celkově jako jako toho jako nějakého střel, jako, jak to říct, toho shootera prostě jako používat v sonzích, tak to je takové, no, občas to může být přijeté jako divné. Takže tak, ale jako v jejich podání určitě to jako má ten dobrý
0: náboj. Jakože ten
1: náboj.
0: Hodnej shooter.
1: Jo, právě. No.
0: Který dělá správné věci.
1: Jo, no.
0: Aspoň tak si to představu v jejich podání.
1: Jo, no, těším se, že až zase se k nám jako zavítaj, a jsem rád, že vlastně pokračují v tom ve věcech vlastně, jako že furt jako produkují něco, a vím, že to jsou takové, dá se říct, matadoři Sacred Bones, mm-hmm. a nevím, jestli zrovna tenhle to EPčko vyšlo na Sacred Bones nebo ne.
0: Já myslím, že už ne, že už tam nejsou.
1: Jo.
0: Ale ne, vyšlo to na Antifate Records.
1: Mm-hmm. Jo. No, ale stejně velmi, velmi cením Institute a jednou do měsíce vždycky si nějakou skladbu pustím. No.
0: A my si pustíme další skladbu.
1: Tak jo.
0: Kterou si pustíš často jednou do měsíce.
1: No, jako jak to... Pokud to jsou novinky, tak jako já jich teďkom pouštím celkem dost, tak pustím takovou novinku, která jako teďkom dost frčí, a zůstaneme v takovém punko-rokálovém žánru.

0: co tam to dohrál, Gregory? To vůbec neznám tady to.
1: Kabáti.
0: Co znělo to tak, no?
1: Kabáti s novým albem, který se jmenuje For Love of Grace and the Hereafter. No. Děláme si srandu, byla to naša tady hodně.
0: Ty jsi nemohl pomoct, prostě jsi to jako musel dát. Jako.
1: Jo, musel jsem dát.
0: Nevydržel.
1: Já si myslím, že jako ten album je docela v pohodě. Jakože album, myslím, Od A Stage, to jsme museli jako zmínit, na kterém oni pracovali, nevím, kolik oni pracovali nad tím, ale jako předtím Sick Shelter vyšel v roce 2021 a teďkom je 2026, takže 5 let dáme tomu. No a každý song má jako v sobě něco, že stejně je to takový, jak jsme tady mimo zaplé mikrofony říkali, stejně je to takový Ice Age od doby Sick Shelteru, že je tam cítit právě jako tu, ty prostě jako balády a trošku Rolling Stones, jenom s takovým jiným twistem a docela zajímavým, a mně přijde, že recykluji věci, které třeba byly ještě v Beyondless a mají takový trošku psychobilly nádech, trošku rock'n'rollový nádech, ale je to dobrý, není to tak utáhaný, je to i v míru popový, i v míru takový jako androšovské, takže těším se, až to uvidím naživo v Praze v roce 2027.
0: Protože už oznámili?
1: Ještě ne, ale nevím, jestli to úplně můžu říkat, ale tady jako chodí takové prostě fámy, že prej budou právě v zimě tady. Mm-hmm. V Mítku. No, ale...
0: Kdo říkal?
1: Tak, víš. se říká takhle, no, jako jasně. Obvykle.
0: No. Jo, tak jako je to hezký album, taky tam mám svoje oblíbené songy, taky jsem jako samozřejmě trochu zaujatej, protože Ice Age mám jako dlouholetě, bych řekl, jako rád, ale no, jako není to úplně top album pro mě, no. Hmm. Je taky spíš jako průměr.
1: No
0: jako,
1: jasný. No.
0: Kdybych třeba neměl rád Ice Age, nebo je neznal, nevím, jestli mě to třeba tak hitne, nebo ne, nebo ne, no nevím, ale jsou tam hezký songy a teď jsem taky viděl nějaký video na Pitchforku, takový to 10 z 10, jak tam každý dává svůj oblíbený desky a to bylo docela zajímavý, tam dával, jak se jmenuje ten kytarista, Johan, dával tam This Heat album, kapely This Heat, a to je super, taky moje oblíbený album, jsem si na to vzpomněl, jak jsem si ho koupil poprvý snad, když jsem byl v Berlíně, tak jsem si to koupil na vinilu, takže je hezký sledovat ten jejich návrat, zase vlastně mě to baví, a ať nejde úplně o hudbu, ale baví mě sledovat to, baví mě, jak se vrátili a to všechno kolem toho, je to docela zábava.
1: Jo, a ty koncerty, co teďkom dávají jako velmi na boostiny, je to vidět,
0: jako
1: že
0: vypadá prostě, hodně dobře, no.
1: Že vlastně v Dánsku oni fakt mají jakože jako rozměr prostě ty jako fakt jako velké kapely, že prostě není to undergroundová prostě jako kapela, stejně jako zůstávají v něčem jako autentické a věrně tomu, ale jako je to fakt jako, já nevím, k čemu bych přirovnal, jako já jsem tady jako dělal vtipky ohledně jako Kabátu, ale fakt to může prostě jako být tak velký, jako prostě, že to vždycky prostě jako vyprodané sály, protože jako mají jako skvělou stále jako energii a celkově ten album je, jak jsem říkal, jako zajímavý a možná, co nám, tobě i mě tam jako vadí, takže tam možná převažuje nějaká durová, jako nějaký durový aspekt, že je to takové trošku víc uplifting. My jsme jako vyrůstali a byli inspirované velmi plowingem Into the Field of Love. A tak kde je to naopak jako, anebo spíše, byli jsme inspirovaní i staršíma albama, ale že Plowing to byl takový jako přelomový moment, mně přijde, kde to bylo jako velmi temné, velmi bolestivé, velmi molové a striktní. Teďkom je to mnohem víc odlehčený a takové silné prostě. No,
0: určitě to je no. Přístupnější.
1: Jo, a na tom to asi skončíme. Tohle a pokračujeme dál na song z tvého výběru.
0: Tak jo.
1: A 1, 2, 3, 4.

0: Dohrála nám další novinka od Standing on the Corner a byl to song Show Me the Money s krásným popěvkem vypučeným od Bee Gees. Show me the money.
1: Fakt?
0: Nepřijde ti to tak?
1: Jakože celkově mě to jako přijde velmi nějaká taková pozdní sedmdesátková jako inspired hudba, ale zároveň tady jako tuhle kapelu asi nedá se nějakým způsobem zaškatulkovat,
0: určitě se to nedá. No. Je to takový spíš art kolektiv a všechny ty věci jsou dost divný a teďka se po docela dlouhý době chystá jejich album, který se bude jmenovat jenom Dva, a ze kterého vlastně vyšel už první single a ten je Give Me a Gun a Show Me Money. A je to takový, je tak jako taky trošku provokatéři a je to celý jaká nadsázka, vlastně si z toho trochu dělají srandu, mi to tak vždycky připadalo, ale sleduje a mají skvělý webovky, takže kdybyste chtěli něco o nich najít, je to tak jako skvěle graficky vymazlený, je to, má to takovou jako devadesátkovou estetiku.
1: Jo, brutálně, teďkom koukám na to, to je fakt super, no.
0: A jako ten projekt mě dlouhodobě baví.
1: Pokud jste teďko mohli slyšet, že nějaký zvuk, tak to byl právě jako zvuk z jejich webovek. A nevíš, jestli náhodou se chystají, nebo byli už tady?
0: No, myslím, že tady nebyli. Jako je možný, že někde někdo to vyšťoural, jako někde AMko před 10, 15 lety, že jsem to jako nezaregistroval, ale myslím, že ne, že to je fakt taková jako striktně jako Brooklyn věc.
1: Jo.
0: A že to je fakt, se pohybuje jenom na území New Yorku, jako ta kapela.
1: Tak čekáme, až Hard Noisy zavolají.
0: Ale to, kdo ví, třeba se stane to, že s tímhle albem se rozhodnou někam vyjet do světa a uslyšíme to. No. Jako, což podle mě, jestli by někam přijeli, tak by zahráli něco, co bude znít úplně jinak, než to, co jsme si teď pouštěli. Jako, takže. Ale to je na nich taky zajímavý.
1: Jo.
0: A my se posuneme dál.
1: A já bych se posunul dál a naladíme se na takovou letní vlnu a já pustím svou oblíbenou Bad Girl. Yeah.

0: Já mám to Cuba Libre.
1: No, takže dohrála nám Bad Gyal se skladbou Dame, můj jeden z mých oblíbených reggaetonových, jedna z mých oblíbených reggaetonových interpretek. Já pouštím ji snad každý rok, nebo tady jako pouštíme novinky, nebo tak. No, a si nic víc k tomu neřeknu, že stále prostě jako dělá zajímavé hity, takové trošku retro sound má v něčem. Sám slyším prostě takové spíše jako starší reggaetonové věci. Pokud chcete si dozvědět víc o reggaetonu, tak pusťte náš díl o reggaetonu a kumbi, který tam, tady jsme měli s Michalem Pařískem, a já bych klidně šel dál.
0: Tak jo, tak dáme si něco takového zase úplně z jiného soudku.
1: Tak jo, tak jdeme na jiný soudek.

0: Tak...
1: Co to nám dohrálo? To bylo pěkný.
0: Dohrálo nám Tara Clerkin Trio, což je Tara Clerkin se svým klukem a s jeho bráchou. Tvoří tohle bristolský trio. Já je sleduju docela už dlouho a ty dřívější nahrávky byly víc experimentální, takový víc do jazzu. A tady na té nahrávce, která se jmenuje Somewhere Good a vyšla nedávno, 5. června, je to úplně čerstvý, tak je to takový, posouvají se k nějaký víc psychadely, jako, že tam slyším nějaký stereo lab a je to takový přístupnější, ale hrozně mě to baví, jakože ten posun jim hrozně sluší a tady ten kytarovej loop, který je od začátku až do konce toho songu, to je fascinující, jakože se tam dějou nějaký věci, ale ten kytarovej loop ti tam jede od začátku do konce a furt to tam jako sedí, no.
1: Jo, ale takže... s takovým tremolem pěkným. Mě to velmi bavilo a velmi to je pěkné a jak říkáš, no, je to takové stereolabovské, škoda, že nemůžeme pustit další song Stereolab. Oni to vydali minulý rok, ale jako taky super album.
0: No, a co si dáme dál?
1: Ale místo Stereolab dáme možná nějak trošku přitvrdíme a dáme, dáme něco možná z místního?
0: Tak jo.
1: Tak dáme Hory.

0: Tak doznívá nám kapela s názvem Hory a se skladbou Sněť. Je to lokální kapela z Olomouce, z prostoru SF Mini. Tam vlastně hraje zakladatele, anebo jako spíše jako členové kolektivu SF Mini, které pořádají celoročné koncerty a teďkom oslavuje 20 let dělání koncertu v tom prostoru s Kejtovem. No a přejeme tím hodně, hodně zdáru a hodně koncertů dál. A vlastně mě tato kapela strašně, strašně moc zaujala, protože za prvé, jak to zní, to fakt jako skvěle mě přijde, že jako nechci teďkom nějakým způsobem jako ponižovat, ale budu, že na české poměry prostě já jsem jako dávno čekal takovou kapelu a že prostě nebyla právě taková kapela, která jako splňovala právě jako takové, já nevím, takový jako osmdesátkový radikálnější jako post-punk, nějak takový nachorusované kytary, něco podobné jako Vex, anebo podobné prostě jako věci a jako jsem strašně z toho nadšený a asi k tomu jako víc neřeknu to, že budou hrát v září. Takže tak.
1: Přijďte v září do Papírensky.
0: Přesně tak, 11.9. A bude tam taky hrát Chlapošrot, kolega, který tady sedí. A ještě k tomu kapela Toluen z Trnavského Kubiku. No a znáš taky vlastně Hory, že jo?
1: Nějaký, jo, znám, no. Nebo zaregistroval jsem to teďka nedávno. No tak vlastně, jak to vydali. Tak, že to taky není dlouho. A tohle je asi nejlepší song, no, z toho, nebo je to takový, to přijde až taky jako heavykovský jako nápěv.
0: Jo. Je to v něčem jako takový, jako, jak říkáš, přístupnější tenhle song, ale fakt doporučuji si jet celé to demo. Já jsem fakt jako týden v kuse jenom tohle jako poslouchal, to bylo jako výborné a těším se, až budu vlastnit kazetu taky, ať můžu vlastnit to doma pořádně. No a ještě co k tomu řeknu, že jsou tam vlastně členové třeba takové starší kapely Gataka, takže to jako zajímavé, to možná jako některé z vás možná budou znát. No a těším se, až to uvidím naživo a těší mě, že vlastně vznikají takové kapely nové, ve kterých hrají i lidi, které už dávno se pohybují na scéně a jsou ty kapely jako velmi jako relevantní, aspoň pro mě. Mají fakt jako zajímavý sound a super skladby. No a si k tomu možná víc už nic neřeknu a můžeme pokročit dál.
1: Tak jo, tak já bych zůstal ještě u toho punku chvíli.
0: Tak jo. Tak nový punk. Vlastně.

0: Jak jsem slíbil, u punku jsme zůstali a tohle byly Station Model Violence, což jsou členové kapely Low Life, která je docela hodně známá v nějakých kruzích tady těch a je to australská kapela. No a nevím, co bych tomu řekl víc, tohle byl song Drip Away.
1: Jo, já mě přijde,
0: poslouchal jsi to album?
1: Ne. Ne kvůli tomu, že chci být nějak anti-mainstreamový, to ne, ale ke mně prostě jako neměl jsem prostě nějak jako prostor víc se k tomu jako dostat, ale mně přijde, že ten album nezdílel jenom buď Liny nebo člověka, který nemá internet. Aspoň
0: fakt,
1: jako
0: jo?
1: V moje bublině, no.
0: Tak to já jsem teda nezaregistroval vůbec.
1: Jo.
0: Nikdo, že by to sdílel.
1: Jo, no jako Low Life znám a hlavně zpěvák jako je velmi jako zaměřený na danskou scénu. Ale jako zní to jak hodně dalších spoustu kapel australské Melbourne scény jako Exec a ještě teďkom kapela, která jako mě nenapadá, nebo jako stejné jako Low Life, ale tím hlasovým podáním mě to velmi připomíná Strowman Army. No a je to zajímavé a musím asi se k tomu víc proslouchat, protože teďkom ten song úplně jako mě nic jakože až tak neřek, ale jako bylo to jako zajímavé.
0: Aho, tohle je asi nejvíc punková věc z toho alba.
1: Mm-hmm.
0: Jinak jsou tam takový klidnější věci, ale dej tomu šanci, mně to přijde jako skvělý album. No. A jak už jsi mluvil o Exec, tak ty vydali letos taky album.
1: Mm-hmm.
0: A tak možná si je taky dáme.
1: Jo.
0: Ale teď vybíráš ty něco, tak co jsi vybral?
1: No, tak já přemýšlím, že to trošku rozbijeme a dáme tam Fake Minka se skladbou Milk and Honey.

0: skladba Milk and Honey od interpreta Fake Mink z jeho EPčka s názvem The Boy Who Cried Terrified z letošního roku. A nedávno vydal celý jako album LPčko, které se jmenuje Terrified, které vyšlo před měsícem 22. května. No a Fake Mink asi většina z nás už možná zná, protože tenhle britský rapper vybuchnul za poslední rok strašně moc. Teďko jako můžete vidět spoustu storyček a reelsek s ním a všude možný. A mě velmi vlastně, na mě jako vyskočil tento EPčko, prostě z ničeho nic, jsem rybil cover a jsem to jako pustil a fakt doslova jsem prostě jako jel celý den tohle jako EPčko, nic jinýho, co se mi jako nestával, prostě jako na pozadí mi to furt hralo a mně to přijde jako velmi originální jako záležitost a taková zajímavost, že Fake Mink údajně říká, že Dean Blunt je nejlepší umělec všech dob.
1: No. Aha, tak proto se ti to líbí.
0: to jsem dohledal teďkom, no, ale jako fakt mě se to líbila ta hudba a pak najednou prostě koukám po, já nevím, já jsem to pustil a prostě po půl měsíci to bylo jako všude. No, že to fakt jako vybuchlo, jinak se jmenuje Vincenzo Nishal Camille Bhatia. Mhm. No, takže tak 21 let a fakt
1: a má miliony. Jako 100 milionů poslechů třeba.
0: Jenom na Spotify.
1: No, tak to je takže crazy. Takže
0: zdravíme Vincenza a je to za mě asi takhle z mé strany vše ohledně Fake Minga a můžeme klidně posunout se na další skladbu.
1: Tak jo.

0: Tohle byl projekt Robber, čtveřice z Vermontu. A tohle byla písnička The Sound It Made z jejich nejnovějšího alba Two Wheels Move The Soul. Co si o tom myslíš? Tady ta kombinace breakbeatu a kytar. A jsou to úplně kiddos, prostě mladý.
1: Mm-hmm. Fakt jo, aha. Já si myslel, že to kapela právě, která hrá delší dobu.
0: No, jsou úplně mladý lidi.
1: Jo, yeah, mega. Strašně to bavilo. Strašně super fúze, kterou jsem dlouhodobu neslyšel zároveň. Jakože takovej noise rockové prostě, trošku Sonic Youth, trošku prostě nádech. To je
0: ten ženský diktát, jako ten vokál, je to fakt skvělý, no, to mi tam hodně sedí do toho, takový suverénní jako přednes tý holky. A no, zajímavý je, že viděl jsem nějaký videjko, kde se jich ptají na 5 alb, který inspirovali jejich nový album, a dávali tam soundtrack z Pána prstenů a Beastie Boys, takže to nevím, jestli tam slyšíte soundtrack z Pána prstenů.
1: No, rozhodně jo.
0: Jo, víš?
1: Jo, ty hlavně jak oni do toho Mordoru, tak to jako bych určitě tam zařadil právě. Taková takže, hudba do Mordoru. No,
0: no, takže vyhledejte si Robber, jestli vás to zaujalo.
1: Jo, Robber s dvěma B, protože jsem dlouhodobu nemohl to dohledat. No, a co máš dál v plejáku?
0: Tak já pustím něco klidnějšího a věc, kterou jsem taky hodně poslouchal, a bylo to hlavně na jaře. Mm-hmm. Ono ještě je jaro, ne?
1: Už ne, už je počkej, kolika toho vlastně dneska je? Už je červen a je vlastně 10.
0: Ne,
1: června.
0: Ještě, a léto je až 21.
1: Fakt?
0: Já nevím.
1: Já vždycky jsem slavil léto toho 1.
0: Aha.
1: Ne, pro mě bylo už léto, když už bylo plus 22, všechno to je už pro mě jako vedro a to už končí jako ta zimní sranda. No, pro mě léto, když už prostě jako chodím v triku, no. Nicméně poslouchal si to na jaře a co to bylo teda?
0: No, máš pravdu, od 1. no. No, tak já jsem poslouchal tak na jaře písničku, která se jmenuje Spring Team, takže si to dáme.
1: Tak zavzpomínáme jaro.
0: Na jaro.

0: kvůli který jsem si ani neuvědomil, že už je léto, jsem pořád byl na tom, v tom jaře. A tohle byl Fabiano do Mascimento, brazilský hlavně kytarista a aranžér z Rio de Janeiro. A písnička byla z jeho nový desky, která se jmenuje Villa, kterou nahrál ještě s orchestrem. A je to takový bossanova vibe, jako filmová hudba, a to já mám rád. Hmm. Takže to jsem si na jaře hodně pouštěl při západech a východech slunce.
1: Já se nedivím, že si myslel, že stále ještě jaro, protože při poslechu té skladby chceš, aby čas se zastavil.
0: Yeah.
1: A nebo respektive chceš žít v minulosti, kde frčela jako bossa nova, protože já jsem právě jako říkal, to musí být něco z Brazílie, právě. Hmm. Jako mělo to
0: takový vibe. To si řekl tak hezky. No. Tak pojď, co dáme dalšího?
1: Ale to bylo super, díky tobě, že to mě ukázal. Já jsem o tom nevěděl, určitě si to jako poznamenám a poslechnu taky. No a co dáme dál? A se blížíme víc do noci, abych možná pustil nějakou temnější věc teďkom.
0: Tak jo.
1: Pustíme skladbu The Winner od formace Salem.

0: Salem.
1: The Winner.
0: Yeah.
1: Z letošní kompilací k Bůh ví, jak se jmenuje.
0: Já mám docela radost, že jsi to pustil, protože jsem to měl taky v letošním playlistu Salem.
1: Jo.
0: A nevěděl, nebylo to úplně, že bych byl rozhodlej, že to určitě chci pustit.
1: Mm-hmm.
0: Tak jsem rád, že to zaznělo, no.
1: Jo, no, já jsem byl překvapen, já si myslím, že hodně lidí bude překvapena jako pozitivním způsobem překvapené, že Salem něco jako vydali ven a ještě vydali ke všemu takovou kompilaci, která obsahuje 31 skladbu v sobě, no, a kompilace je s názvem Red Dragon.
0: Jo, no jasně, jsou to takový jako skipy, že jo, krátký.
1: Jo.
0: A viděl jsem teďka, že udělali ten merch novej ve spolupráci se Supremem.
1: Jo,
0: a je to úplně skvělý teaser, takovej temnej, k tomu udělali jako, podle mě, přes AI je to celý.
1: Mm-hmm.
0: Ale je to fakt super.
1: Jo, že to jsem o tom,
0: dobrý,
1: no.
0: Vibe, no.
1: Já jsem myslel, že ten kolaborace se Supremem bude, jo, že to je nějaká starší záležitost, ale to jako k tomu albu vlastně vydali.
0: No, no, no.
1: Hustý, to jsem nevěděl. No, každopádně zní to prostě jako Salem Witch House, no, a můžete taky pustit, jsme mluvili o Bosanové, máme díl o Bosanové, můžete taky pustit i díl o Vaporwave a Witch House, který máme, takže to máme všechno pokrytý. No, ale super, jako to, mně se to líbí, jako to je taková temná letní záležitost na pozdní noci prostě taky.
0: Přesně, no, jako potom ty vizuály, tady. Že jsou to

0: jako takový jako redneci prostě, nějakých jako pick-upech a někde tam jezdějí v močálech,
1: jo,
0: když si představíš tohle jako a
1: Blair Witch Project.
0: Tak jo, a do toho tam hraje tohle, že?
1: Jo.
0: Tak to je jako nějaká Louisiana a je to, no, je to super, jako temný.
1: Jo, jo.
2: No a teďko,
0: my si dáme další věc. Tak jo, tak já něco vyberu.
1: Tak jo.

0: Tak podle mě jsme trochu navázali, mělo to taky takovej temný vibe.
1: Mhm, totálně. Co to bylo, Fento?
0: Tohle byl Illucid se Sebem Bašem, jejich nový album společný, tedy jako rapera a producenta.
1: Mhm. Illucid, to mi něco říká, odkud to znám?
0: Je to jako zase klasicky z produkce Backwoods Studios. Je to newyorská záležitost, crew, ve který je Billy Woods.
1: Jo, už to dalo smysl.
0: Tohle je Illucid, jeho dlouholetý parťák.
1: Mm-hmm.
0: A album se jmenuje I Guess You Had To Be There. A je to, co vydaje, super. Já miluju jako tady ty beaty, takový old school, takže a je to temný a vždycky mě to baví, cokoliv vlastně vydají, no.
1: Mm-hmm. Se líbí ten sample, to byl super, taky musím to poznamenat. No.
0: A jdeme dál.
1: A jdeme dál.

0: Posloucháte pořad Po zavěračce na Radio 1 a dneska pouštíme
1: novinky.
0: Ano, máme novinkový díl a tohle byla novinka, dá se říct novinka, od kapely Brand nebo Brand z Lince, z Rakouska a skladba s názvem Fodvek, což odkazuje k labelu s názvem Fodvek, labelu, který má na starosti zpěvák Janis z téhle kapely. Já jsem měl čest přivítat exkluzivně kapelu Brand na Axis Festu a no, celkově já jsem zažil asi dvakrát takový pořadný stage dive a to první byl na koncertu VLC Troll v Hradci Královém a druhý byl na koncertu Brand, ale to bylo fakt divoký. Tak divoký koncert jsem fakt dávno nezažil jako v klubovně. No, nicméně o Brand jsme už nějakým způsobem možná jako mluvili v dílu, novinkovém dílu zimním a to byl teďkom jako oni vydali nedávno před týdnem album s názvem Tak u Nacht tuším. No a k tomu songu klip natočila Bianca, která u nás tady byla ve filmovém dílu taky na rozhovor. A je to skvělý album, takový indie black metal, Heavík, jak ty říkáš.
1: Heavík.
0: No.
1: No, tak to úplně nebyl heavík, ale byla to super věc a to jsem vůbec nevěděl, že Bianca jim dělala videoklip. Mm-hmm. No, tak to si určitě najdu.
0: Jo, doporučuji a pokud budou někdy na koncertu, dorazte, protože je to šílenost fakt naživo. No a takže tak, Brand. A asi můžeme se posunout dál.
1: My si dáme další věc, já si nemůžu pomoct a musím pustit mýho oblíbeného Tima Presleyho, a.k.a. White Fence.
0: Tak jo, tak Elvis Presley říkáš, jo?
1: Skoro.
0: Tak Tim Presley.

0: Tohle byl White Fence a písnička When Animals Come Back z jeho návratového alba, který se jmenuje Orange, který vydal po 7 letech. Je to umělec, který je LA San Francisco based a je to taky skvělý ilustrátor a malíř. A taková legenda tý LA San Francisco scény garážový a hodně lidí k němu vzhlíží, jakože to je fakt taková jako kultovní postava v těchhlech kruzích, bych řekl. A tohle album nahrál se svým dlouholetým parťákem Tajem Segalem, což je taky docela ikona. A Ty Segall tam hraje na bicí a produkoval to album. No a nevím, co bych k tomu dál řekl.
1: No jasný, já říkám, že odkud to znám a znám to. Já jsem poslouchal dokonce ten album a tuším vlastně, možná ty to nějak přidával jako na storyčka. A já jsem to pouštěl teďko, jak mě to jako vzpomněl, jako zase jsem to vzpomněl skrze ten cover jako na albu, kde on tam je. Takže to posloucháš jako už nějakou delší dobu, jak jsem pochopil.
0: Že no, tak Tima Presleyho poslouchám od dob, kdy hrál na Creepku.
1: Fakt, jo.
0: Což je třeba 2016 nebo něco takového.
1: Jo.
0: A no, možná i dřív. No, teď nevím, fakt je to dlouho. A byl jsem na něm mnohokrát, jako na jeho koncertu v Berlíně třeba asi 3x. I s Kate Le Bon, když hrál, jako v dobách, kdy spolu i chodili. A no, je to pro mě taková jako zásadní postava, kterou sleduju dlouho.
1: Koukám, že Ty Segall, a to asi možná si zmínil, že nahrával i bicí dokonce.
0: Jo, jako, to jsem taky říkal, no. A třeba Tim Presley jel třeba i tour s The Fall.
1: Hustý.
0: A nebo třeba hrál na tour Devendry Banharta a tak dále. Je to taková scéna jako propletená. No,
1: no, my jsme tady jako mimo zaple mikrofon, já jsem říkal, to určitě bude nějaký New York, ale jako jak ty změnil vlastně Devendru Banharta, tak to už to jako víc dává smysl, jako ten sound, prostě nějaké odkazy na 60. Já jsem tady jako říkal, že Roy Orbison nebo jako spoustu jako dalších
0: je to,
1: věcí.
0: No, je tam samozřejmě jako ten zvuk 60s, je tam jako hodně slyšet a tohle album nahrál na 12 strunku, hodně těch songů, je to tam slyšet v tom zvuku, ale vlastně on jako původně vychází z punkové scény LA.
1: Jo.
0: Takže a potom, že jo, začali tam všichni hrát ty pankáči tady tu 60s garáž a on taky byl jeden z prvních. Yeah. Jo.
1: Koukám, že to je pod Drug City, nebo?
0: Album vyšlo pod Drug City, no.
1: Jo, a je to nějak spojený s tím Drug City, co máme tady, nebo není? Nebo to není
0: tak
1: ono?
0: Tak teď nevím, co vůbec tady máme.
1: Jakože vím, že tady byl takový Drug City Festival, nebo něco takového. Není to ono?
0: Jako pouštění to draků. No.
1: Ne, jo, sorry, to je Drug Me Fest.
0: Ne, no, Drug Me Fest, no, tak ten je český, jo, a Drug Me spletil. Records.
1: Jo.
0: A tohle je jako Drug.
1: Jo, tak pardon.
0: A ten to je jako jiný drak.
1: jiný draky. No,
0: jiný
1: já,
0: draci.
1: A já pustím, pokud jsme u těch draků, tak já pustím dalšího draka, doslova. Protože to je kapela, která velmi ve své estetice odkazuje na draka, má písničku o drakovi taky. A má na albu vlastně draka. No a je to kapela It Looks Sinister, všechno jedným slovem. A kapela z Košic, což pro hodně lidí tohle bylo překvapení, protože je to kapela, která oživila žánr screamo hardcoreu a ve stylu, dá se říct, Orchid. Oni jako se k tomu jako sami přiznávají, že je to takový trošku Orchid, míň možná v něčem Jako asi jsou stejně jako možná politicky, jako asi méně politicky. A velmi zajímavá kapela, je strašně jako groovy občas a je to super. Nevím, jestli stále budou hrát, protože oznamovali, že to nějak jako chtějí utnout, anebo jako zahraje v Brně jediný koncert, ale doufám, že budou nějak ještě v tomhle jako pokračovat ty Košičania. A je to vlastně album, který Bůh ví, jak se jmenuje, vyšel na Věžáky Records. To vlastně label z Kladna. No a já bych pustil, protože už je noc a brzy půjdeme spát a půjdete spát taky. A ode mě to bude poslední skladba z mého plejáku, tak já bych pustil skladbu s názvem Večerníček od kapely It Looks Sinister.

0: Tak dozněvá nám večerníček a pro ty nejmenší dobrou noc a pro ty, které ještě s náma zůstáváte, tak posloucháte Radio 1 a pořád po zavěračce a pouštíme novinky, které nás oslovily za poslední půl rok. Co si myslíš o tom, Franto?
1: To bylo fakt skvělý, se mi hodně líbilo a díky za tip, to si určitě dám. A jo, jako hodně mě to překvapilo.
0: Jo, to jsou...
1: Ta kvalita.
0: Jo,
1: dobrý,
0: jo.
1: Fakt jako...
0: Já držím palce, doufám, že budu pokračovat v tom, uvidíme. A s tou mladé lidi velmi.
1: Jako, to je dobře.
0: Takže já jsem, mám takovou náděj tady v scénu slovenskou a českou.
1: No ale tak už se skoro s náma rozloučili, tak já bych pustil ještě něco úplně na rozloučenou a tím se rozloučím s váma s novinkama z uplynulého půl roku. A zase si dáme novinky z druhé půlky roku na někdy kolem Vánoc, jako tomu bylo minulý rok. A samozřejmě vyšlo toho spoustu, co jsme tady nepouštěli. A nevešlo se to sem, ale takže objevujte novou hudbu a my taky budeme objevovat.
0: Se posnažíme.
1: Posnažíme se něco vyškrábnout zas.
0: Po Bobu Dylanovi to je náročné, no.
1: Je, no. A takže mějte se krásně a uslyšíme se u příštího dílu.
0: Tak dobrou noc, ahoj.
1: Dobrou.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já vám už nenaliju, já už jenom padáky.
3: Lajky bys dali, teda.
4: Já lajky.
5: Lebo lidi. Už ani nemůžu být aktuální, my se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. No, jenom že se zavítal. Jste se vytrhli z
2: čeho, jistě můžu. Hele, už mám po zavíračce, už jenom padáky.
3: A jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

o kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někdo.

0: blbec. Inhaluje.
1: Doufám, že ne,
2: Rúbí. Inhaluje. Inhaluje Rádio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.